Radio Spin.

0: Tady to je lirika od Brumíka, teda od Brumíka.
1: I was out for fucking 4 days.
2: Nah, you were out for 11 days, you fucking drugger. So, who's up for fucking hallucination land? I told you not to eat the triple snipper until we were on the roller coaster, you fucking drug addict. No! The fuck's a V-hail resuscitation? You see the spider, mate?
0: A právě posloucháš Radio Spin.
3: Lego.
0: Hlava hraje si s lirikou, plíce zahulený trávou jsou tak hlava, jeden na 180 jak stříbrnej bavorák, černo-černou tmou, tak hlava hraje si s lirikou, lirikou plnou tý holky, hnědovlasí, zatahám si ji za vlasy, očarovala mě asi, vždycky se

0: push. Do. Raz, dva, tři.
1: Radio Spin.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Dom měl ve čtvrtek narozeniny. Já na to zapomněl, ale vy naštěstí rozhodně ne. Takže část vysílání tak patřila oslavám a gratulacím.
2: A Dome, když na tebe Roman zapomněl, furt máš nás, spinery, ale všechno nejlepší. Hodně štěstí, zdraví, pohody, životních úspěchů a díky za rána na spinu, protože jsou jedineční.
3: Dominiku, prosím tě, všechno nejlepší k tvým krásným narozeninám. Hlavně hodně zdraví, radosti i s Romanem, i s náma spinnerama.
4: Ale Dome, všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí. Miliony už si vlastně vyhrál, tak to ti psát nebudu, samozřejmě zdraví. A prosím tě, do kolika seš v rádiu, já, že bych se toho na dotníček, co?
5: No, já mám dneska home office, jestli nerozumíš.
1: Tak to by ti nerozuměl. Tak, v rámci dnešního vysílání jste se taky mohli doma zeptat na cokoliv. Na některé otázky Dom odpovídat nechtěl.
6: Vyhrál si to opravdu, jsi to vyhrál, Dominiku, nebo ne?
1: No a na některý na oplátku odpověděl rád, viď?
7: Mm-hmm. Domčo, jak moc máš rád Romana?
5: No, kde bych ti to řekl?
1: No tak, počkejte. Tak, no jak mě má rád? Mám, řekni, mám?
5: Mám.
1: Rád?
5: Rád?
1: Romana.
5: Romana.
1: Tak, a teď dohromady?
5: Mám rád Romana.
1: Tak, stačí ti to, Žando?
5: No ale počkej. Já se omlouvám.
1: Myslím, že to takhle můžeme uzavřít.
5: Ne, on by mi jinak nezaplatil, chápete? I miss all of y'all. All y'all girls standing together like that.

0: spin.
1: DC. Uno. Dos. Tres.

0: 5 hodin 58 minut, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dom, máme tady pondělí, opět tady máme pondělí, dneska teda 11. květen. Svatek má dneska svatava, tak přeju všechno nejlepší, no a všem u Radia Spin přeju krásný, dobrý pondělní ráno.
1: Good morning, we've talked the whole night through.
2: Good morning
1: to you.
0: Prodloužený víkend opět za náma a já teda musím říct, že to bylo hodně příjemný, až mě fakt jako hodně mrzí, že ten na ten týden už je zase normální. Bohužel, nicméně, my si můžeme zvednout náladu ve Spin ránu, že jo, stejně tak jako každý pracovní ráno, kde nás čeká nová věková hranice pro hranici s legem. Řekneme si taky, co potom natýzoval Netflix pár dnů zpátky. No a zastavíme se taky u Rihany a taky u jeho nového tetování, který musím říct, že je naprosto skvělý a vypadá to fakt jako dobře. Možná to vypadá vlastně v finále dobře líp než předloha. No a potom se samozřejmě zastavíme taky u poznávačky a taky u Celebrity Voice Lipu, protože to jsou hádanky, o které já ti tady na Radio Spin samozřejmě nesmím žádný všední ráno ochudit. Než se tomu ale dostaneme, tak se podíváme taky na to, co nás dneska čeká venku. Aktuálně venku polojasno, aspoň teda tady v Praze, teploty kolem 12 stupňů Celsia. Když se ale podívám na zbytek České republiky, tak by měl být všude pod mrakem. Místo dokonce taky prší, konkrétně třeba ve Zlíně, v Táboře, v Příbrami nebo taky v Liberci, takže tam asi počítejte s ranním deštíkem. Co se týče zbytku dnešního dne, tak se toho úplně moc nezmění, maximálně to, že v Praze se zatáhne teploty, tak ty vyšplhají k nějakým 21, 22 stupňům Celsia. No a deště jsou hlášený opět, a to ve většině České republiky, mimo Prahu, mimo Plzeň, a to je vlastně asi tak všechno, takže počítejte s tím, že by mělo sprchnout i dneska odpoledne. Tady je Radio Spin a dom. Radio.

6 hodin na 6 minut, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Domino a my se společně pro tuto chvíli jdeme přesunout ke zprávám. Určitě víš, že oficiálně si můžeš stavět Lego od 4 do 99 let. Teď si ale ofiko můžeš hrát i po stovce. Lego totiž oficiálně znělo tohleto číslo a to po stech narozeninách Davida Attenborougha, což je takovej ten týpek, co namlouvá britský přírodovědný dokumenty. Fanoušci z ní totiž na Instagramu dělali srandu, že si už nemůže hrát s Legem, takže marketéři prakticky hnedka zareagovali. Takhle se pracuje. Určitě si pamatuješ tenhle ten song. Na matina, mi sono alzato, ovela ciao, ovela ciao. Legenda, kterou proslavil seriál La Casa de Papel na Netflixu, pravděpodobně znova užije, protože po prequelu Berlín Netflix chystá pokračování z ofiko příběhu tohoto seriálu, takže nějakou šestou řadu, pokud si dobře pamatuju. Jsem zvědavý, co se bude dít dál, protože momentálně by mělo být všechno vyřešený a příběh se finálně uzavřel. Já tipuju, že si profesor po tom, co si nakrad prachy, po tom, co si nakrad zlato, bude chtít tentokrát přisvojit korunovační klenoto Španělska. Tak jsem zvědavý, jestli se trefím a kdy se ve finále té šestý řady dočkáme. No a některé vzpomínky jsou na celý život. A co s nima přichází, tak je třeba oblíbený zvětšení neboli kérka samozřejmě, že jo. Spoustu z nás tady pravděpodobně na rádiu Spin má kérky. Já jich mám asi 7, takže samozřejmě ještě nekončím, protože těch vzpomínek mám před sebou ještě spoustu. Každopádně někdo si vytetuje třeba rodinu, někdo nějaký symbol, nějaký přátelství, někdo třeba taky obrázek svých dětí, respektive ten první obrázek svých dětí. Jako to udělala třeba Rihanna. Ta si přesně takovýhle obrázek nechala zvětšnit, jenomže to má jeden takový háček, protože to není jen tak leda, jak je obrázek. Rihanna se totiž nechala vytetovat čmáranici. Dobrý je, že to bude jistě unikát, no a nikdo na světě nebude mít úplně ten stejný obrázek. Ve finále můžu říct, že na Rihanně to vypadá mnohem líp než na papíře.

0: Marley nám počiloval takhle v 6 hodin a 11 minut. No a my pokračujeme ve Smekdánu, kde nás tuhleto chvíli čeká poznávačka, což je samozřejmě tvoje oblíbená hádanka, že jo? Protože to tady se mnou hraješ pravidelně každý ráno. No a pravidelně tady hádáš různý filmy, různý seriály, hry, rapové skupiny, nejenom rapové skupiny, ale taky třeba jako klasický hudební skupiny a tak dále. Takže jdeme se podívat na to, co tě dneska čeká tady. I dneska tady na Rádiu Spin bude žádat film, protože filmy ty se tady hádají nejlíp, že jo? Každý prostě o víkendu sedíme u telky, takže zkoukneme každý spoustu kinematografického materiálu. Tak se jdeme podívat, jestli tady někdo z nás nebo z vás bude znát ukázku z tohoto filmu.
1: Danny! Ahoj, jsem pán. Rád, že jsi mohl přijít. A přivezl jsi mi Botox.
2: Nepřivez jsem Botox, ale bratrance Eddieho.
1: Moc mě těší, Eddie.
3: Halloweenová party.
2: Dělám si srandu?
3: Pardon.
2: Pracuju na tobě, co?
0: Jestli tě na první dobrou trknul trkla tato ukázka, tak určitě už tuto chvíli můžeš posílat svoje tipy buď to na 210 32 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. Jestli tě zatím nenapadá, ze kterého filmu by tato ukázka mohla být, tak určitě vydrž pár minut, protože si dáme teďka jednoho Lifera a taky Julie Colleen, no a hnedka potom si pustíme další dvě ukázky a prozradím ti třeba taky, kdy tenhle ten film vyšel, kdo si v něm zahrál a tak dál. Takže hádej.

0: 6 hodin a 14 minut na rádiu Spin pokračuje poznávačka, ve který dneska hádáš jeden, musím říct, naprosto skvělej, chillovací, ale taky srandovní film, ze kterého jsme si tady pár minut zpátky pouštěli jednu ukázku, tak pojďme si ji připomenout.
1: Danny! Ahoj, jsem rád, že jsi mohl přijít. A přivezl jsi mi botox?
2: Nepřivez jsem botox, ale bratrance Eddieho.
1: Moc mě těší, Eddie.
3: Halloweenová party.
4: Děláš si srandu?
3: Pardon.
2: Pracuju na tobě, co?
0: Tak na konto týhletý ukázky se ozval Matouš.
5: To už ale nejsou to Dannyho parťáci.
0: Dannyho parťáci to Matouši bohužel dneska nejsou, protože já si myslím, že Dannyho parťáci vozili zajímavější věci než botox. Tak si jdeme pustit další ukázku, myslím si, že poměrně známější.
6: Kdo je pro zahřívací zkoušku?
7: Ne, Maggie, já nic zkoušet nebudu.
6: Jen mě a nepřidávej. Badagada.
2: A teď zase já, hubu drž.
0: No a jdeme taky do ukázky číslo 3.
2: Otázky?
7: Jen mi pomozte, doktore.
2: Samozřejmě, obvykle je snadnější udělat to na poprvé. Nějaké pochyby?
7: Ne, vůbec ne. Slyšela jsem, že jste nejlepší doktore.
0: No a co ti můžu dál k tomu filmu prozradit je, že je to komedie, romantická komedie z roku 2011, ve který si v hlavních rolích zahráli Adam Sandler nebo třeba taky Jennifer Aniston, který tam hrajou naprosto perfektní mečovací pár, který spolu odjede na Havaj dělat takovou jako malinkou lest. Víc ti ale asi i prozradit už nemůžu, protože by to bylo víc než jednoduchý. Takže 210 32 330 mobilní aplikace Rádia Spin. Posílej dá svoje tipy, máš na to poslední 3 minutky.

0: A hezky dobrý ráno všem, máme 6 hodin a 19 minut a my se blížíme do finále dnešní poznávačky, ve který hádáš jednu romantickou komedii, ve který si zahrál Adam Sandler a taky Jennifer Aniston. To byly moje dnešní nápovědy, k ním jsem ti taky pustil několik ukázek, tak pojďme si ještě pár z nich připomenout.
1: Otázky?
2: No, jen mi pomozte, doktore.
1: Samozřejmě.
3: Kdo je pro zahřívací zkoušku?
4: Ne, Maggie, já nic zkoušet nebudu.
3: Mě a nepřidávej. Mě a nepřidávej. Badagada.
1: A ty zase já hubu drž.
0: No a vypadá to, že už jste se tady podle těchto dvou ukázek začali trošičku chytat, tak jdeme za Ronem.
5: Čedo, ráno do mé hale, co si poznáčky, ty slyšel jsem tam toho předabuje Adama Sandlera, ale ty na ten film tě asi kdybudu vzpomenout. Uvíme.
0: A vypadá to, že Rony se teda dál nespomněl, každopádně, co ti můžu Rony říct, tak ten dodabuje Adama Sandlera, nebo respektive ten nejlepší hlas pro Adama Sandlera, tak je samozřejmě Saša Arašilov. Tak jdeme se podívat dál do mobilní apky Rádia Spin, hádal tady Šéťa, pokud se nepletu.
6: Není to, prosím tě, zkus mě rozesmát, díky.
0: Šéťa si myslím, že už by mohl být na stopě dnešnímu filmu, tak jdeme se podívat ještě za Dominikem.
7: Čeko, tady Dominik, hele, poznávačka bude zkus mě rozesmát a nejvíc je dostává hnedka po téhle scénce, jak se borec začne smát, ten přebotoxovaný.
0: No a Dominiku, že seš to ty, tak jsem ti tady toho týpečka vytáhnul.
1: Má alarm?
8: Na to se směje.
0: A je to zkusně rozesmát, máte pravdu. Tak jo, děkuju za všechny tipy a taky hlasy do poznávačky. No a kdo byste se chtěl přihlásit, kdo byste si chtěl zahádat dál, tak určitě budete mít možnost už zhruba tak za 20 minut, protože mám tady ready taky Celebrity Voice Flip, tak buď na něj ready taky.
9: Brančikováč. Brančikováč, jen tady to je. Tam možná suka je ze Brančikováč. Žurky to je ta DJs, diskotékař z Níhalovic. Jo, poznám toho Brančikováč. Originál, čau, to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná věc, co je důležité, že zpěvá a rapuje, hozí

Pár minut zpátky se tady na Radio Spin odhalili film Zkusně rozesmát, ve kterým hraje hlavní roli Adam Sandler a taky Jennifer Aniston. No a tyhle ty dva herci jsou spolu naprosto jako skvělí kamarádi, protože spolu hráli nejenom v tomhle tom filmu, ale taky ve spoustě dalších. Každopádně, co můžu říct taky ke vztahu tady těch dvou herců, je to, že Adam Sandler posílá každý rok ke dní matek Jennifer Anistonový květiny. To znamená, že vlastně jako včera, 10. května, prostě Jennifer Anistonová od Adama Sandlera obdržela opět svůj balíček, který jí chodí každý rok. A teda má to jednu, musím říct, jako hezkou story, protože Jennifer Aniston, asi víte každý, že Jennifer Aniston prostě jako není úplně matkou, že děti nemá, a spoustu lidí si myslí, že prostě jako upřednostnila tu hereckou kariéru před těma dětma, ale není to tak, protože Jennifer Aniston několikrát podstoupila různý zákroky pro umělý odplodnění a bohužel se jí to nepovedlo, takže Jennifer Aniston děti mít nemůže. Takže Adam Sandler tímhletím dává najevo, že vlastně je s ní, že na ní myslí a že prostě vlastně jako jí přeje jako mimo tu rodinu vlastně jako spoustu štěstí. Takže musím říct za sebe, je tohleto jako naprosto skvělý gesto. Adam Sandler by měl být prostě jako týpe, který by měl být prostě podle mě nejenom kamarádem pro maminky, který nemůžou mít děti, ale měl by to být týpe v každý rodině prostě. Adam Sandler je za mě největší, nejlepší charakter v celém Hollywoodu.

0: 6 hodin a 29 minut, ty posloucháš Radio Spin s tebou dál domů, no a my se blížíme do další půl hodinky dnešního Spin rána, ve kterém už ti čeká jenom Celebrity Voice Lab, který jsem ti sliboval pár minut zpátky. Každopádně my se pro tuhle tu chvíli jdeme podívat na to, jak pondělí 11. května bude vypadat. V první řadě můžu připomenout, že svátek má Svatava, což je pravděpodobně asi spíš jako třeba babiččí jméno, takže jestli máš babičku Svatavu, tak ji určitě nezapomeň dneska popřát. Co se týče dnešního počasí, tak to musím říct, že nebude nic moc. Aktuálně by teploty měly být kolem 12-13 stupňů Celsia. Převážně by mělo být v tuto chvíli zataženo, místama by se měl objevit taky déšť, konkrétně v Plzni, v Příbrami nebo třeba taky v Liberci. Déšť by se měl ale postupně během dnešního dne tak jako trošičku roztáhat, protože by měl být po většině České republiky. Kdyby pršet dneska nemělo, tak to je Praha a Plzeň, jinak by to mělo být kompletně zalitý. Teploty ale dneska se budou držet kolem 20 stupňů Celsia, takže takhle bude 11. květen vypadat. Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat na to, jak to aktuálně vypadá na českých silnicích. Začneme v regionech, tam se bourá akorát v Olomouci a to v ulici Tovární, takže tam určitě pozor. Co se dálnic týče, tak tady žádný velký špatný nevidím. No a co se Prahy týče pro tuto chvíli, tak tady je to taková klasika. Poskakuje Štěrbouská spojka směr centrum, potom taky Holešovičky směr centrum. No a nějaký to zdržení aktuálně nabereš taky na Pražském okruhu, a to mezi Barandovem a Řeporyjem, takže tam určitě opatrně, ať tam do ničeho nevlítneš, i když nevypadá to, že by tam měl být nějaký crash, spíš to tam tak jako trošičku se štosuje. Jinak Praha aktuálně vypadá taky v pohodě, každopádně kdyby cokoliv, tak 210 32 30 mobilní aplikace Rádia Spin dávej vidět cokoliv. Švestky, kolony, nehody, cokoliv.
1: Automoto Spin, tvoje

0: 6:38, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Dom. Dneska máme pondělí 11. květen, svátek slaví svatava, tak ještě jednou připomínám, že se znáš nějakou svatavou, tak ji určitě popřeji všechno nejlepší. No a my se v tuhleto chvíli spolu přesouváme k hádance Celebrity Voice Flip, ve který pravidelně hádáš podle zamotaného hlasu různý známý osobnosti. No a samozřejmě ani dneska tomu nebude jinak. Tak jdu ti postit, jak zní dnešní zamotaný hlas, no a jsem zvědavej, jestli podle toho přijdeš na to, která osobnost se za ním dneska skrývá. Co ti můžu prozradit k dnešnímu zamotanému hlasu je to, že patří jednomu českému dabérovi. A teda můžu říct, nebo asi se všichni shodneme, že asi bude patřit jednomu z nejlepších, ne-li třeba tomu nejlepšímu dabérovi, protože se objevuje ve spoustě rolích, který máme asi všichni hodně, ale hodně rádi, takže... Já ti ještě jednou připomenu, jak ten jeho zamotaný hlas zní. No a potom ty můžeš začít hádat, kdyby ti to úplně na první dobrou nešlo, tak samozřejmě ti můžu potom prozradit, ve kterých dabingových rolích se tenhle ten týpek objevuje. Tak jdeme si ho ještě jednou připomenout.
1: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka

0: Rádio Spin v 6 hodin a 42 minut pokračujeme v hádance Celebrity Voice Filipe, ve který jste dneska hádali, komu patří dnešní zamotaný hlas. Tak pojďme si ho pro tuhle tu chvíli připomenout. Samozřejmě hádání ještě nekončí, protože tady zatím nemám žádnou správnou odpověď, na to tady ještě stále čekám. Každopádně napověděl jsem vám, že dnešní zamotaný hlas patří jednomu českému dabérovi, kterýho pravděpodobně máme všichni rádi, protože se objevuje fakt jako v takových... Vlastně můžu říct asi jako v skvělých rolích a taky vlastně u skvělých herců, jako je třeba Jim Carrey, který ho vlastně jako hlavně dabuje tenhle ten týpek a propůjčil mu svůj hlas vlastně v mnoha filmech, jako třeba Ace Ventura, Božský Bruce, Maska, Yes Man a fakt takových těch jako zásadních věcech. No a potom ho můžeš znát jako takovýho toho otravného zeleného mužička z reklamy, no a v neposlední řadě třeba z městečka South Park jako Erika Cartman. To si myslím, že jsou takový jeho úplně nejvýraznější dubbingový role. Těch rolí je samozřejmě mnohem víc, ale teď ti tady nebudu vyjmenovávat všechny. Můžeš hádat čistě tady podle těch, který jsem ti teďka vyjmenoval. Ty jsou úplně nejzásadnější, takže jdu ti ještě jednou připomenout, jak zní jeho zamotaný hlas, no a ty můžeš pokračovat v hádání.
1: Ready. Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka

0: Na Rádiu Spin pokračujeme v hádance Celebrity Voice Flip, nebo respektive blížíme se k jejímu dnešnímu finále. No a dneska se tady hádali jednoho českého dabéra. Pojďme si připomenout, jak zní jeho Celebrity Voice Flip. K tomuhle tomu zamotanému hlasu jsem vám napovídal, krom toho, že je to dabér, tak jeho dabingový role, ale asi ty nejznámější, jako je Jim Carrey, a to v Masce, potom taky v Yesmanovi nebo v Ace Venturovi, dál si zadaboval třeba taky Erika Cartmana v městečku South Park, a nebo potom takovýho toho otravného zeleného mužička v reklamě. Víc si myslím, že asi nebylo třeba, protože to jméno, který jsem tady po vás chtěl, tak tady rezonovalo po celou dobu, tak jdeme se na to podívat, jak to dnešní jméno zní.
1: Bohdan Tuma.
0: Bohdan Tuma poprvé, po druhé.
1: Je to Bohdan Tuma.
0: Bohdan Tuma tady zazněl i po třetí, od Štrůdla.
1: To třeba Bohdan Tuma.
0: Dál ho typoval třeba taky Rony.
2: Bohdan Tuma.
0: A nebo třeba i Kubajs.
3: Ahoj, Voice Flip je Bohdan Tuma. Hezký ráno, spineři.
0: Hezký ráno i tobě, Kubajzi. No a samozřejmě, že je to dneska Bohdan Tuma. No tak jo, děkuju za všechny tipy a taky hlasy, jak do poznávačky, tak taky do Celebrity Voice Flipu. No a připomínám, že obě dvě hádanky si tady můžete dát opět zítra ráno mezi 6 a 7 ráno se mnou.
4: Spin ráno na rádiu Spin. Roman Jakub a Dominik Musil.

čemu Rádia Spin, ještě než se posuneme kousíček dál, tak mám pro tebe jeden takový friendly reminder, že Rádio Spin je samozřejmě taky na sociálních sítích, jak na Facebooku, tak na Instagramu, tak na TikToku. Já věřím tomu, že spoustu z vás oproti TikToku používá spíš Instač, tak Facebook, tak doporučuji se tam v tuhletu chvíli přihlásit a hodit follow Rádio Spin, protože ty tam pravidelně posíláme rapový novinky, nebo třeba taky programové novinky, anebo ti tam připomínáme taky soutěže, co se budou dít v éteru, takže rozhodně doporučuji sledovat Socky Rádia Spin, protože tam se dozvíš úplně všechno. Od toho, kdo vydal desku, do toho, co tady můžeš vyhrát. Třeba ve hře 1 na 1, což ti s Romanem připomeneme už za pár minut.

0: 6 hodin a 54 minut, ty posloucháš dál Radio Spin s tebou, dál taky dom. Máme dneska pondělí, bohužel pondělí, není neděle, není ani sobota, prostě pracovní týden v tuto chvíli začíná. Máme 11. květen, svátek má Svatava, tak ještě jednou přejeme všechno nejlepší. No a samozřejmě, co nás čeká za pár minut, tak už je taky Roman na majku, který dorazí už za chvilinku. Myslím si, že právě v tuto chvíli mu přijela tramvaj před rádio, takže než dojde do studia, si myslím, že to bude akorát. Každopádně, co nás čeká, no tak je toho spousta. Detaily ti prozradíme určitě za pár minut, každopádně těšit se 100% můžeš na klasickou pravdu nebo lež. Potom taky na hru jeden na jednoho, ve který dneska bude soutěžit o speciální ceny, a to teda musím říct, že je naprosto jako dokonalá a perfektní cena, takže rozhodně doporučuji bejt i v 8.40 ready. No a samozřejmě tě čeká taky Radio Spin Music Impro, stejně tak jako každý pondělí. Když se tomu ale dostaneme, tak se podíváme taky na to, co nás dneska čeká venku, a teda musím říct, že to nebude úplně nic extra hezkýho. Aktuálně by mělo být v Praze polojasno, po zbytek republiky by mělo být spíš pod mrakem. Místama počítej taky s deštěm, a to konkrétně v Liberci nebo v Plzni. Co se týče zbytku dnešního dne, tak počítej s deštěm na většině České republiky. Kde by se vlastně déšť měl dneska objevit, tak to je Plzeň a Praha, aspoň teda jako dneska odpoledne. Jinak co se teplot týče, tak počítej s tím, že by se měly vyšpat zhruba tak nějakým 20 až 21 stupním Celsia. Tady Radio Spin a dom. Spin Radio.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Slickstyle.cz, to jsou parfémy pro ženy, muže i unisex. Vybere si každej.
3: Na Slickstyle.cz s kódem CHCI20 máš minus 20% skoro na všechno. Tělo, vlasy i vousy.
2: To je Slickstyle.cz.
4: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v DABu kdykoliv a kdekoliv. Radio Spin jde s DABou.
5: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej si na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.

0: A hezký dobrý ráno, tak máme tady pondělí, máme tady 11. květen, Svatava má svátek, další teda jméno, viď?
1: No takový babičkovský.
0: Nebo takový provisavač. Já vím, že spousta lidí dává svým automatickým vysavačům jména.
1: Fakt?
0: Jo, jo, takže třeba, nevím, jeden známý má, myslím, že Světlanu. A to jméno vzniklo tak, že měli uklízečku kdysi, nějakou Ukrajinku, ta se jmenovala Světlana a ona se pak musela vrátit domů, tak si koupili vysavač. Začali mu říkat Světlana.
1: Tyba, tak já jsem ještě teda jako náš automatický vysavač nepojmenoval, asi to budu muset změnit.
0: No měl bys to udělat, teď je to vlastně něco jako člen rodiny, prostě rozumíš.
1: Vlastně no.
0: Takže vám přejeme hezký dobrý ráno, ať se vám vstává dneska, alespoň tady v Praze je zataženo, já jsem koukal na předpověď počasí a vlastně od západu by k nám měly přijít jednak přehánky, jednak ochlazení a dokonce jsem koukal a teďka to bude takový jako bolavý, že třeba ve středu ráno budou mrazíky. Ono je něco jako Pankrát, Servác, Bonifác.
1: Jsou zmrzlý, no.
0: Takže prostě co jiného asi jako čekat. Tak pak jsem taky koukal, že teda tím, že jsme teďka měli dva pátky po sobě volno, takže vlastně příští rok nebudeme mít nic. Pak jsem si myslel, že nebudeme mít ani další rok nic. Ale on do hry vstoupí v roce 2028 přestupný rok. A takže to vlastně bude super, že vlastně přijdeme jenom jakoby o jeden státní svátek a pak už to bude zase pondělí. Takže jeden rok budeme mít utrum a pak budeme mít krásně, se nám to zase bude střádat celý týden, tak to bude docela dobrý. Tak to je docela pozitivní zpráva. Co tam máš ty?
1: Já tady mám papeže Leva 14., který se hodil hezky jako do stylu, protože on na sebe oblík něco, co bys u papeže asi jako úplně nečekal.
0: Oblíknu se do kovbojskýho.
1: Je to mnohem lepší.
0: Fakt jo, tak to jsem zvědavej, to jsem ani nezavnímal. To vždycky mám jako tucha, jakým směrem jdeš a dneska vůbec netuším teda, kudy se vydáváš, jestli po modrý, po žlutý nebo tak ne. Tak v sobotu pár lidí vtrhlo na hrací plochu zápasu derby Sparty Slávie.
1: A to je hrozný.
0: Přerušili tak zápas fotbalu. Musím teda říct, že když jsem to viděl, tak jsem si říkal, že tady jsme se někde prostě v Británii a nějaký jako chuligáni tady zapalujou prostě věci. Vypadalo to hrozně. Mě vlastně, a vlastně docela hodně to žilo v mediálním prostoru, vlastně nebyly zprávy, kde by to na vás jako nehouklo. Mě by zajímalo, jestli tady máme nějakého slávistu, který by se nám k tomu postavil jako chlap a nějak to celý jako vysvětlil.
1: Ideálně nějakého, který na tom hřišti třeba byl ještě.
0: No nebo
1: řekl, co vás tomu vedlo. Když
0: myslíš třeba toho, který dostal doživotní zákaz vstupu. Stejně jako ta ostatní skupina.
1: Vytkaře.
0: Já nevím, já bych jako klidně řekl, že to jsou prostě idioti. Jako asi bych se toho úplně nebál.
1: To jako já bych šel asi podobným směrem.
0: No, možná bychom mohli ještě přiostřit, ale zase nás limituje zákon o rozhlasovém vysílání, takže musíme být poměrně slušní. Tak, to je asi všecko. Jestli tady je nějaký slávista, ať se omluví, no a my budeme pokračovat dalšíma tématama, tak...
1: Jsem zvědavý, jestli k tomu doženeš, to já si myslím, že...
0: Já si myslím, že teďka, takhle, kdyby teďka poslouchal nějaký Spartan, tak podle mě vezme apku, čau, tady slávy z toho jsme prostě prokletej klub. Budeme slušně, ten nás nevlítnou, tady máme jenom chabí recepční, tak...
1: To je pravda, ty turniky se dají docela dobře přeskočit.
0: Ať nám to tady nezapálej.
1: Já mám tady potom taky zprávu o tom, proč LEGO zvýšilo věkovou hranici pro hraní si s LEGEM.
0: Jo, asi malí děti začaly polikat kostičky, dobře. No a taky bude Radio Spin Music Impro a pak taky máme velkou věc, partička, která se vzíla na prvně slaví 15 let. A my máme pro vás s domem ve hře jeden na jednoho dneska, zítra, pozítří a pozítří vždycky dvojice lístků na natáčení.
1: A můžu jedině doporučit, byl jsem na partice několikrát, takhle jako na
0: živém natáčení. A byla to sranda,
1: byla to super,
0: bžunda.
1: Takže doporučuju.

0: 7 hodin 12 minut, hezký dobrý ráno, tak já tady jdu rozkliknout jednu voiceovku, kterou jsme si neposlechli, tak doufám, že nebude plná vulgarismu a že to přijde, že nám přijde skutečně omluva od slávisty, tak tedy dobré ráno. Tak, proč pak nám to nehraje?
1: Já jsem slavista, ale přikláním se jako k několik verzím, jsem viděl normálně, že tam jako jsem v nějaký video, kde to znělo, jako že tam byl prostě dvojitej hvist a on totiž nevidíš, kolik ti zbývá času. On tam máš takovou velkou televizi a tam máš o 90, 0, 0 plus 10 a nemáš tam tu časomíru. Samozřejmě druhá věc, jako mohla to být akce čistě ultras prostě, že jako teďka jsou známí po celém světě, že jo. No, takže tak.
0: Takže
2: podle mě to, že nevidíš, kolik ti zbývá času do konce zápasu, neomlouvá to, že vběhneš prostě ve 150 lidech se světlicema na trávníky.
0: No, taky si myslím, že to není úplně vysvětlení, byť chápu, že se David snažil tomu dát nějakou jako fazónu, aby to tak trochu jako uhladil zleva a zprava.
2: Zkusil to.
0: Ale pojďme ještě zvednout telefon 210 32 30 30. Třeba tam bude mít ještě nějaký vysvětleníčko, který nebudeme muset pípat. Dobré ráno.
3: Ahoj, Pajky.
0: No tak to bude vysvětleníčko. Ahoj.
3: Já budu slušnej a řeknu to jenom zkráceně. Vy, jestli to posloucháte, co jste tam byli a co za tímhle stojíte, jste dobytkové a uvědomte si, že na tyhle zápasy chodí děti. Sakra, jak můžete házet světlice mezi lidi? Jak můžete vůbec běhnout na hřiště a ohrožovat ty hráče? Prostě nejste normální. Tohle jsou fanatici vypatlaní v palici.
0: Tak, Pajky, děkujeme moc, přejeme hezký dobrý ráno a děkujeme, že jsi vylil svůj kyblíček féteru, myslím, že ti to pomohlo pro lepší den. Čau, ahoj.
3: Určitě, ahoj.
0: Čau, souhlasíme s tebou. No tak jo, tak si dáme písničku a pak začneme nějakýma pozitivníma zprávama a možná tady budeme mít pro vás takový jako pozitivní úkol, který by mohl být docela vlastně srandovní. Mm-hmm. Nebo?
2: Jo.
0: Zahor se přesvědčím.

0: písnička, která nutí skoro hodit bokem, tak pokud máte prostor, tak si klidně zatančete. Dneska jsem šel vlastně do rádia, tak jsem viděl nějaký autobus X16, která teďka tady okolo nás jezdí. A tam byla taková poctivá řidička, na uších měla sluchátka, říkal jsem si, co když poslouchá prostě teďka Spin, tak schválně řidičko X16, poctivá řidičko X16, pokud posloucháš, pošli nám voiceovku, protože bych tě úplně vizuálně typoval na posluchačku rádia Spin. Tak.
1: Že by si takhle ještě jako, vlastně jako si dokážu představit, že takhle v tom autobuse, jak máš ještě takovou tu pérovací židli, že si jedeš do rytma a
0: přesně, tak tohle ve mně vyvolalo přesně tuhle tu paní.
1: To jsem vždycky těm autobusákům záviděl, tu pérovací židli, ty ještě, jak si to vždycky odfoukne prostě a jedeš si. Ty vole.
0: To je skoro jak ty dveře, když se otvírají. Tak jo, tak jdeme na zprávy, taky vám taky něco řekneme pozitivního. Tak Praha se o víkendu změnila na přehlídku psí elegance, takhle o tom aspoň psali teda v novinách.
1: Tam byli sousedi asi.
0: Sjelo se sem 200 psích kadeřníků, já jsem ani nevěděl, že existují psí kadeřníci, to jsem byl úplně překvapený, že je takovýhle samotný řemeslo. Tak a před tou porotou se střídali, já nevím, setři a kokři a pudlové a tak dál. A vlastně z toho vznikly docela bizarní fotky. Jako vlastně chápu, že ty kadeřníci potřebovali ukázat, jako co umějí, ale vlastně jsem si říkal, co ti chudáci psi. Já si pamatuju, že kamarád mi říkal, že měl psa, že ho jednou prostě ostříhali, že jim přišel prostě vlastně strašně vtipný a každý, kdo přišel domů, tak se tomu psovi zasmál. A ten pes normálně se třeba schoval pod postel, vůbec vlastně nechtěl jako vylejzat, protože se prostě vlastně začal stydět, tak vypadá vlastně hrozně.
1: Chudá.
0: A to ve mně vyvolalo prostě normálně otázku, kterou bychom dneska jako mohli chvilku jako pořešit. Že si představ takovýho toho jako třeba pudla, který mu někdo udělal takovou jako
1: hlavu.
0: Kštici, přesně.
1: Tak to si nemusím ani představovat, protože přesně takovýhleho pudla jsem potkal včera ráno, když jsem šel do výtahu.
0: A teď si představ, že takovýhleho načenčenýho vydesignovaného psa prostě potká třeba nějaký Bernardín. Tak kdyby uměli mluvit, co by si tak jako řekli? Tak to necháme klidně na spinerech, to nemusíš vymyslet teďka ty. Od, hele, my jsme první část zábavy a druhá část zábavy na druhé straně. Takže... 210, 32, 30, 30, mobilní aplikace Rádia Spin. Klidně nám pojďte předvíst takovýhle dialog načančenýho psa a nějakýho psa hulváta, který prostě potká tady tuhletu princeznu, co si tak jako navzájem řeknou. Klidně načančaný řekne něco, hulvát řekne něco, načančaný třeba bude oponovat, anebo v obráceně, necháme to na vás. Myslím si, že nám z toho můžou vzniknout docela zajímavý konverzace takhle při pondělku, ne? Co?
1: Já doufám, že nějaký, který nebude muset vybípávat, aby jsme s tím neměli tolik práce.
0: Dobře, tak ty tam máš něco?
1: Já tady zatím
0: nemáš
1: mám
0: vůbec nic.
1: Mám tak jako, ale to bychom museli právě vypípnout.
0: Tak jo.

0: 7.24, Roman a taky Dominik, Radio Spin, 11. květen, svátek má Svatava. Prosím vás, dneska teda nejste moc komunikativní, možná to vyžaduje příliš mnoho komunikace, nebo vás to jako nenadchlo, nebo máte doma všichni tak jako vyčesaný a vydesignovaný psy, že si říkáte, tak to je teda blbec ten Roman, on se směje prostě tady těmhletěm vymazaným psům. Já bych doporučoval, abyste se normálně vygooglovali, protože to vás prostě musí podle mě jako úplně
1: rozesmát. Já si právě taky myslím, že vy se asi nedovedete úplně jen tak jako představit toho psa, ale prostě si představte takovýho bílýho pudlika, který ho tvoří vlastně jako tři oddělený, ale zároveň spojený koule.
0: Přesně tak, nebo si představte opravdu psa, kterýmu ty kadeřníci udělají nějakou úplnou prostě jakoby kštici, že vypadá skoro jako lev a už to vůbec vlastně není pes. No a nás by zajímalo, co by se stalo, kdyby takovýhle designový pes potkal nějakého nedizajnového psa a zároveň se spolu mohli bavit jinak než těkotem, abychom taky z toho něco měli. Tak koho máme na drátě teď? Dobrý ráno.
2: Čau, tady Honza.
0: Nazdár, Honzo. Tak co si myslíš, jakou scénku nám se přehraješ? Tak.
2: No ne, takhle já už nevím, o čem jste to, já jsem to teďka jak telefonu užil, ale chci se k tomu vyjádřit. Já třeba mám dvě kočky, dlouhosrstý, britský, a normálně pravidelně každý 3 týdny s nima chodím do salonu, kde je krásně ostříhají, očišou, udělají z nich normální kočky.
0: Fakt jo, a chceš po nich nějaké jako speciální jako střehy, jakože třeba, aby ta kočička nevypadala jako kočička, ale spíš jako lvice? A nebo jenom tak jako je upravíš?
2: No ne, to je šílený, jako, ale normálně by byly... Aby byly hezký.
0: No tak jo.
1: A nakolik ti to takhle jako vyjde?
0: No.
1: Že to si myslím, že bude drahá sranda, že jo?
2: Ale 1000 korun v obě kočky.
0: Tak to není tak strašný, to je levnější než člověk.
1: To
2: jsme v Praze, no jasný, no.
0: Tak přejeme krásný den a děkujeme za info. Měj se hezky, čau, ahoj. Dobře, tak tady jsme měli standardního kočičáka, který chce mít doma jenom upravený kočičky. Tak uvidíme, jestli nám tady někdo řekne nějaký bizárek. To by se slušelo trošku víc. Dobré ráno.
3: Dobré ráno, potká se pudl s boxerem a boxer říká, ježiši brácho, co ti to provedli, nech mě bejt, viděl jsi sebe, viděl jsi ten obličej, no co obličej, ale to tělo, ty vypadáš jak nějaká krysa.
0: Ježiš, tak to je skvělý.
3: Každopádně mám taky 3 psy a když toho jednoho ostříhám, úplně jakože na krátko, na léto, tak se stydí, tak se jenom stydí. Zalejzá pod řeku, klepe se a musí mít doma v obleček i v létě, protože zima prostě.
0: Hele, ještě mi řekni, stydí se proto, že se mu smějete, nebo se stydí jenom proto, že je ostříhaný?
3: Já si myslím, jako my se mu nesmějeme, my si ježiš, ty jsi krásný, půjď sem, ne. Já si myslím, že se stydí on sám za sebe, ne. Čemu to blbý, jo?
0: Tak děkujem, hezký ráno, ahoj.
3: Mějte se, ahoj.

0: Blázen. Dobrý ráno, 7 hodin, 30 minut, Radio Spin, Roman a Dominik. Tak my se teďka jdeme podívat za Spin komisařem Repem Matym, protože ten pravidelně vyráží po republice. Tak kde už byl? Byl na jihu, že jo?
1: Byl na západě.
0: Byl na západě.
1: Nebo na jeho západě.
0: Na jeho západě, byl taky v okolí Prahy vlastně, že jo? Kde byl minulý týden? To byl v Dušově, to se vlastně vydal směrem na Vysočinu, tam bychom se vlastně mohli přeníst, protože tam dojel kamsi do Kravína, mám takový pocit. Tak Maty, pojď mezi nás.
2: Tady Spin komisař Rep Maty a já už jsem tady na místě v malebném Dušově a já už jsem se vydal na to hledat našeho vítěze Michala.
3: Ahoj, ahoj.
4: Ahoj, ahoj, Michale. Maty, ty jsi zkontroloval Michala, jestli poslouchá Radio Spin?
2: Samozřejmě zkontroloval, hraje to tady na plný pecky, takže samozřejmě Tigry můžu předat úplně bez problému.
4: Gratuluju, vyhrál jsi.
3: Děkuju, to bylo docela překvapkou, teda popravdě.
4: No tak to je skvělý, věřím, že tričko Tigru bude taky slušet a že se bude hodit k práci. Co ty a Radio Spin?
3: V práci to máme zaplý od rána vlastně do večera a když někam přejítíme, tak auče taky, no, máme naladěno furt.
4: Na jaký Tigr se nejvíc těšíš?
3: Já mám nejradši klasiku, ale jako občas vyzkoušíme nějaký, co mají teďka. Koukám, že jsem neměl ani ten modrej tady, tak uvidíme, co to bude. Podle mě to bude dobrý.
0: Přihlašte se na program zavináč radiospin.cz, třeba zítra Maty dorazí k vám. My jsme tady měli Tigra v minulém Melounovýho, viď, tady otevíral.
1: Měli Melounovýho a teda musím říct, že na to, že tady Spin komisař Rep jednu krabici po cestě jako vytratil, tak docela zmizela teda.
0: Jako jo, to je pravda, protože když jsme ji sem dávali ve čtvrtek?
1: No,
0: ve čtvrtek. Podle mě, no, to byl vlastně tvůj dárek narozeně nám de facto a tady se to krásně prostě jako rozpilo. Takže program zavináč radiospin.cz, no a zítra se můžete těšit, jestli Maty nedorazí přímo k vám. Rychlá doprava na Radio Spin, Dominika Regiony.
1: Dominika Regiony bude velice rychlý, protože tady se nic úplně zásadního neděje, jediný s čím počítej, tak je Ostrava, kde je zasekaná Rudná, jinak to vypadá vlastně docela v pohodě a hlavně regiony aktuálně bez krešů, takže pohodně.
0: Wow, tak jdeme se podívat do Prahy, tak v Praze je hodně kolon, ku podivu tady nejsou žádný bouračky, takže to je aspoň dobrá zpráva, ale kolon je opravdu jak smetí, já ani nevím, jestli to číst, protože podle mě, jestli tam jste, tak to stejně víte, ale tak dobře, tak pro formu, jo, průmyslová, příjezd do Prahy po D8, jižní spojka a potom tady máme taky příjezd do Prahy po D1, tam je to velký špatný, de facto do kolony, vyjíždíte na úrovni Božkova, na úrovni Mnichovic a pak tak nějak jako skáčete, popojíždíte de facto až do 5. května.
5: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin. Spin Radio. Radio Spin.

0: 7 hodin 38 minut, Radio Spin, Roman a taky Dominik, ať se vám hezky vstává, dnešní odpolední maxima budou okolo, a teď vlastně bych možná lhal, ale myslím si, že nějaká 18 tam ještě bude, ne?
1: No, okolo 20 by to mělo být.
0: Dneska to je ještě docela dobrý, pak přijdou ty deště a ochladí se a zítra už budou teploty, ne, zítra by to mělo být, jo, zítra to spadne hodně, no, zítra budou teploty okolo 12 stupňů, takže pokud máte rádi teplo a horko, tak si užijte dnešek, byť budete mít povinnost mít při ruce třeba deštník nebo pláštěnku. Tak, ty jsi říkal na začátku vysílání, že teda se objevil na veřejnosti papež něčem bizarním, tak já jsem si říkal, jestli třeba měl na sobě boa nebo něco takového, tak v čem chytli papeže?
1: Tak já, když jsem to četl, tak jsem si myslel, že taky bude mít něco, nějaký jako kostýmek nebo něco takového, ale on šel ve finále v jeho jako tom normálním papežáckým kroji, já nevím, jak se to jmenuje, prostě jako takový
0: papežácký kroj.
1: Takový ten hábit, prostě klasický, okay. Papežovej. No a na té fotce nebo na tom screenu, který tady mám, tak jde a z toho kroje mu dolečuje Air Forcey.
0: Jedničky.
1: Přijde vlastně fakt, jako jo. Super, že i papež tyho místo toho, aby to oblečení doplnil, tak si na sebe veme vlastně jako nějaký boty, které mu jsou prostě pohodlný.
0: Čekej, tak já se na tu fotku podívám taky, já jsem si tady hodil do Google, jako fakt, jako papež v Nikách je docela cool. Jako vlastně papež v Nikách je fakt skoro stejně cool, jako když prezident Petr Pavel teďka v nějakém Reelsku četl dotazy od studentů a od dětí a tam bylo, pane prezidente, uděláte 6-7, a najednou prostě tam ten Petr Pavel říká, já rád dělám radost, když dělám radost zadarmo, tak 6-7, 6-7, a to mi přišlo vlastně skoro stejná frajeřina, akorát, že ta Petra Pavlova byla určitě vědomá, nevěřím tomu, že papež by se chtěl dostat na stránky světových médií, Nike, a prostě mu se v nich asi jenom chodí dobře, ne?
1: Asi se mu určitě v tom chodí dobře, ale třeba má od Nike ten habit.
0: No, tak hele, ten to nevím.
1: Trošičku kratší.
0: Tak a ty jsi nevěděl, jak se tomu říká, tak to jsem taky vyhledal. Takže bílá sutana, to je základní denní oděv papeže, pak je bílé solideo, to zní skoro jako název nějakého nápoje. Dejte nám jedno solideo, tak není to nápoj, ale je to čepička, kterou papež nosí na temeni hlavy. Pak má mít červený boty, což je tradiční obuv. My víme, že už teda nenosí červený boty, že nosí Nike.
1: Teďka klasický bílý, tak. Prostě.
0: Pak má po ruce pečetní prsten, takzvaný rybářský prsten. A pak má ferulu, což je papežská berla. A pak má palium, což je bílá vlněná štola s černými křížky, symbolizující papežovu roli pastýře.
1: Kdo se to má pamatovat všechno?
0: Ty. Aby se

0: 7.45, Radio Spin Music Impro, tak pojďme do toho dne, který dneska bude takový jako trošku jako deštivej, vníš trochu slunce, a to v podobě Radio Spin Music Impro, tak všimněte si, že už dlouho nepoužíváme spinomat, to znamená, volba je vždycky na domovi, s čím se popere, tak jsem vlastně zvědavej, jaký dva triky jsi se rozhodl, že přilepíš k sobě a proč, protože já teda... si myslím, že máš vždycky docela dar slepovat zajímavý věci k sobě.
1: No já musím říct, že to je ještě furt takový trošičku nezvyk si to vybírat sám, že furt jako...
0: Cítíš tam odpovědnost, viď?
1: Je tam odpovědnost, no. Ale na druhou stranu musím říct, že to není zas tak jako těžká práce najednou, mm-hmm. Protože prostě vyberu ty věci, které se k sobě tak nějak jako hodí, které do sebe jako docela dobře jako zapasujou, mm-hmm. Nebo zapadnou, takže v tomhle tom je to trošičku lehčí, ale vybral jsem od Paulího Granda jednu trošičku oldschoolovější věc, mm-hmm. A to Retarda.
0: Okay, okay.
1: S tím, že bychom to mohli dneska dát taky do oldschoolku, a to do PSHček.
0: Okay.
1: Tak a teď. Říkal jsem si, že by mohlo být vlastně jako zajímavý slyšet Paulího jakožto člen PSH.
0: Takže vlastně nebudeme dávat teda do nějakého popového, do nějakého country beatu, ale prostě dáme rap do rapu.
1: Přesně tak.
0: Tak to jsi to podle mě usnadil hodně. No tak jo, takže dáme si Tak a teď, to jsme dlouho neslyšeli, tak to si dáme teďka celý, abyste pak mohli posoudit, jaká verze se vám líbí víc, jestli samotný Retard, jestli samotný PSH, anebo jestli to zbrusunový kombo, který nám představí Dominiku za pár minut.

0: Hezky dobrý ráno všem, tady je Radio Spin, Roman, Dominik a taky Jirka je teďka s náma ve studiu, takže než si dáme Radio Spin Music Impro, tak se podíváme na to, s čím půjde Jirka dneska do televize, dokonce vy to budete vědět dřív, než to budou vědět všichni v televizi, tak s toho mám vždycky radost, že jsme v něčem rychlejší než televize. Jirko, dobrý ráno.
1: Hezký ráno i vám.
0: Tak Jirka vždycky působí, já vám musím něco říct, Jirka vždycky působí strašně jako seriózně a tak jako věcně a teďka najednou prostě jsem přišel, kdo bude mít dítě, ty vole, tady se někdo bude ženit a takový jsem říkal, tak to je prostě novej bulvární Jirka.
1: No, protože já jsem tady otevřu dveře, přijdu do studia a první, co vidím u doma tady na počítači, jak se tam prolíží těhotního rytmuse, tak si říkám, no, co se tady děje.
2: Přesně, tak včera byl tohle. Mezinárodní den matek, tak jeho asi současná přítelkyně rytmusova přidávala nějakou společnou fotku, jo, 6 takhle. Let starou, z doby, kdy ještě byla těhotná, takže to tady
0: takže nikdo skončilo. Nebude mít dítě už je na světě. Tak Jirko, ty jsi tady kvůli parádě Spin Fražic, tak pojď nám představit novinky, které se nám usídlily v žebříčku, protože jsou to zajímavý kousky vlastně.
1: Jsou to zajímavý kousky, dost rozdílný. První novinka, tak ta je od Smeka, který se spojil s britským MCem Brucem. Vydali společný track Warriors, bude to taky track z jeho nadcházející desky, která bude vycházet v červnu. Teď o víkendu dokonce vydal i druhý single z téhle desky. Ten nese název Ivan Král.
0: Jak ti to zní, když to posloucháš?
1: Vlastně mě to baví dost. Mě baví ta kombinace češtiny s tou angličtinou a i ten beat mi přijde takovej jiný, než co by Smek normálně použil.
0: Máš pocit, že to je víc rapper nebo grimer?
1: Nedokážu vůbec odhadnout vlastně u Smeka, jak se teď cítí, ale nazval bych to normálně jako grimer.
0: Ok, dobře, tak jo, tak já jsem, jako pardon, já jsem prostě musel. To se omlouvám. Tak, druhá novinka, která tam je.
1: Ta je od Prague Union, je to track Necorrectum, je to vlastně taky single z nový desky, která ponese název právě Necorrectum a bude vycházet ještě tenhle měsíc, závěrem tohohle měsíce.
0: A já bych vás rád pozval vlastně na čtvrtek na Spin Talk, protože Kato za mnou dorazí a probereme právě celou tady tuhletu desku. Kato říkal, že vlastně říkám, čím tato deska je nová? A Kato říká, není nová asi ničím. Vlastně jo, je to první deska, která vznikla v Brně, protože Kato se přestěhoval do Brna, takže to je první brněnská deska Prago Union. Mohli by se přejmenovat na Brno Union. Takže jsem zvědavý, jaká ta deska prostě bude spět. Spin Talk s Katem ve čtvrtek v 7 hodin večer. Tak, máš tam pro nás ještě něco, Jirko?
1: Nic pro vás asi dalšího nemám, já už jdu vysílat televizi.
0: Už jdeš do televize, tak jo, tak se hezky přičísni, protože v televizi je obraz. Kdybyste chtěli vidět Jirku, zapněte si CNN Prima News. No a my se jdeme pustit do Radio Spin Music Impro a přejeme ti hezký den, Jirko, ahoj.
1: Taky, ahoj. Spin
0: Music Impro. Tak, Dominik právě prokloktal krk vajíčky, tak je to dobrý? Děláte to, ne? Jako umělci.
2: No, že mi kus vajíčka nezůstal v krku, těle, že to tam nemíkne zpátky. Neplivneš.
0: No dobře, tak. Pojď jsem viděl ten žloudek, jak mi prostě jde. Jde na to oko. Tak jo, takže připomeneme, že teda dneska ve hře je Retard. Který se zandává do beatu PSH, tak a teď. Tak a teď, kolik z vás bude chtít, bude muset dva rapastou. 210 32 30 30, mobilní aplikace Rádia Spin, budeme moc rádi, když nám dáte vědět, jak vás to baví, tak doufám, že vás to bavit bude. 3, 2, 1, kejvni si, až budeš ready.
2: Kejvám.
0: Kejváš.
2: Jsem ten největší retard. Včera jsem si místo cíga zapálil pár petard. Jo, běhám v centru jako mumie. Necítím hubu, ruce taky ne, taky ne. Valím to by na dle, mám pokroumanej svěrač. Furt to ze mnou visí, připadám si jako taháč. Jo, kámo, jsem ten největší retard. Naběh jsem si do bazénu, postavil se na start. Skočil na mořníka, ale už mi to tak neva. Ta vada, že tam nebyla voda. Lepka už srostla, teď jsem frajer jako děda. Všichni ví a můj mozek si co vypůjčila věda. Jo, kámo, jsem ten největší retard. Hraju s bábou doma karty, říkám tomu hazard. Nejdřív jsem jí obral o 2 koruny, potom o důchody a nakonec si o zuby. Tady jde o typa s titulem retarda. Přírodní detox je to legenda. Zápisky z kroniky, co teď člen a letím se podělit s příběhama.
0: Za to chceš jako pochvalu, tady za to jo.
2: Jo, tak je to v pohodě, ne?
0: Je to úplně stejný.
2: Není to stejný.
0: Je to úplně stejný. Úplně jsem si říkal, ježiši, tak to se to teda pěkně usnadnil, když tam neměl vůbec žádnou práci. No. Co na tom bylo? Jako znělo to dobře. To jsem chtěl říct, že to znělo dobře, ale vlastně musím říct, že já mám rád vždycky, když se zkombinují nějaký těžké věci prostě dohromady, kde je vidět víc prostě nějaký práce. A tady jsem si říkal, ty jak jsi griloval totiž ten pátek nebo v sobotu nebo to, tak podle mě
2: ještě v neděli byl hobby.
0: No, tak podle mě takhle jsme tam pekli ty špekáčky prostě nad tím ohněm, tak to uděláme tak nějak, aby to nikdo nepoznal. poznal, prostě a tak dál. Nezněl to moc dobře.
2: Ne, tak spadnu mi burš do ohně, říkám, je to jsem retard. Aha.
0: A pak najednou PSH. A bylo to. Ne, bavilo mě to hodně. Tak pojďme si pojít do mobilní aplikace Rádia Spin, jestli tam na tebe nečíhá nebo nečeká nějaká zprávička, ale to si myslím, že asi nebude.
2: To je ještě brzo.
0: Takže pojďte nám poslat nějakou reakci. Bylo to dobrý, ale myslím si, že to dneska usnadnil.
2: No, to je to učitelství v tobě prostě ještě.
0: Jako je to tam, to znamená, dáme ti trojčičku. A myslím, že jsme s tím úplně v pohodě, tak jo.
2: Ne? Já se s trojkou vždycky spokojil.
0: Já vím, to je mi úplně jasný. Kdo ne? Tak, jdeme se podívat na počas.
2: No, tak musím říct, že v tuhle chvíli je počasí teploty kolem 12 stupňů Celsia. Dá se říct, že po celé České republice by mělo být v tuhle chvíli zataženo. V Plzni a v Liberci dokonce prší. Po zbytek dne se ten déšť tak jako trošičku roztahá skoro po celé České republice. Jediný místo, kde by nemělo pršet, tak je Praha a Plzeň.
0: Já teda teďka v průběhu, co toho mluvíš, tak koukám na ty nory a tam teda bude pršet i v Praze normálně. I když jsem ráno viděl stejnou připověď jako ty, kde prostě v Praze pršet nemělo, tak teď koukám, že i v Praze bude pršet.
2: No, vidíš, chichouvej. Moji norové, tady kolegové tvojich norů prostě hlásí, že Praha ne?
0: Tak v tom případě máš lepší nory.
3: Spin Radio. Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak. S tím, kdo zlevňuje. Techwall. Stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře. Stavte s Techwall. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Techwall. Stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.techwall.cz.
4: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
5: Slickstyle.cz, to jsou parfémy pro ženy, muže i unisex. Vybere si každej.
6: Na Slickstyle.cz s kódem CHCI20 máš minus 20% skoro na všechno. Tělo, vlasy i vousy.
5: To je Slickstyle.cz.

0: Na to, že ta písnička vznikla v Brně, tak zní docela dobře. Tak zase ty lidi, Praga Union, ještě jednou si přihřeju polívčičku, nalejte si Spintalk ve čtvrtek v 7 večer, budeme se bavit s Katem, hlavně o zbrusu nový desce, která je venku, a, nebo která bude brzo venku, ježišmarja, to, že jsem ji slyšel, vlastně, to znamená, že je venku, pardon, takže ještě není venku, bude venku a máte se na co těšit. Tak, dobrý, tak.
1: Jsi se mě nepodělil.
0: Nepodělil, no. Já nejsem moc dělivej typ, já jsem jedináček. Já na to nejsem zvyklý se dělit.
1: No,
0: tak,
1: rozumím.
0: Tak jdeme na zprávy, co tam máš teďka.
1: Já jsem říkal, že LEGO změnilo věk, ve kterém si můžeš hrát s LEGEM. A je to kvůli tomu, že David Attenborough, který namlouvá vlastně britský přírodovědný dokumenty, tak teďka oslavil svý narozeniny. A fanoušci si z něj na Instagramu dělali srandu, že už si jako nemůže hrát s LEGEM, protože LEGO doteďka bylo od 4 do 99 let.
0: Okay.
1: Tak marketéři LEGA hnedka reagovali a hnedka se na některých krabicích začalo nově objevovat, že LEGO si můžeš zahrát od 4 až 100 plus let.
0: Ježíš, tak to je hezký, to je pěkný. Je potřeba slavného věce, který se dožije stovky, aby prostě nějaká firma udělala prostě krok dopředu. Ale zaplať pán Bůh za to. Tak dobrý. Já tady mám jednu aktualitu, a to konkrétně od Žandy. Takže Žando, kde tě máme? Kde tě máme?
2: Čauky kluci, no každopádně v Praze už vám prší. Jako já jsem přijela ze Zdi, kde samozřejmě slejváček. A teď už jsem Praha 8 a pořád tady prší. Takže Praha určitě jo.
0: Tak Dominiku, prosím, podívej se z okna.
1: Dobře.
0: Tak Dominik se jde podívat z okna. Ve Strašnicích.
1: Neprší,
0: jsi na špatný Praze. Tak, jdeme dále, já tady mám ještě jednu zprávičku, tak představte si, že si zaplatíte zájezd k moři. V rámci té nabídky někde v tom katalogu je napsáno, že součástí je hotelová pláž a lehátka. Jenomže když prostě přijdete na tu hotelovou pláž, tak jsou prostě všechny lehátka prostě plný. A takhle to je den za dnem, můžete si prostě přistat, můžete tam skoro stát celou noc a tak dál. No a nějakýmu Němci se za celou tu dovolenou nepodařilo dostat se na tu pláž s tím lehátkem a tak dál. A bylo vlastně tak toho smutnej, tak zoufalý, si říkal, tak já jak blbec si zaplatím dovolenou, dojedu jak blbec prostě takhle daleko od toho svého rodného Německa, jak blbec chodím na pláž a jak blbec číhám na lehátko a nemám ho. Tak normálně dal tu cestovní kancelář k soudu a ten soud vyhrál a dostal v přepočtu prostě nějakou odměnu 24 tisíc korun za tu újmu, že teda když přišel na pláž, tak tam prostě nebylo volný lehátko.
1: Jako, to je příjemný, ne?
0: To je docela dobrý.
1: Dovolená zadarmo prakticky. No. A tak hele, Němci neběhají po pláži s ručníkama jako Češi.
0: No právě, ten čekal, že tam...
1: Byl ve hotelu se spoustou Čechů.

0: Škoda, že Němec, o kterém jsme mluvili pár minut zpátky ve vstupu, neměl na dovolený Pajkyho, protože Pajkymu se stala podobná věc, ale jelikož Pajky je osobnost s detektivním charakterem, tak se vydal pátrat po vlastní ose. Radio Spin uvádí další díl detektivního seriálu Pajky na cestách. Ježiši, proč to ne, Pajky, tak, takový to měl být vtípek a teď to nevyšlo prostě.
1: Ahoj, tady Pajky, tak mně se stalo něco podobného, byli jsme na hotelu, je to asi 2 roky, byli jsme přesně takhle hádka na pláži, že jsme tam první den, ani jedno místo, druhý den, žádný místo, třetí den říkám, hele, mně se to prostě nezdá, já si to prostě ty lidi obejdu a prostě kouknu, co mají na rukách za ty pásky, tak jsem koukal, říkám, hele, tady jsou lidi, ale kteří ty pásky prostě nemají, to je nějaký divný. No tak jsem si zavolal tu manažerku, že jo, no a týpkovi jsem udělal pruser, ten, co tam měl hlídat ty dešníky nebo tohle lehátka pro nás, no tak když tam nepřišli ty z toho hotelu, no tak on to prodával těm svým místním, že jo, za nějaký peníz.
0: Takže Pajky to vyřešil docela dobře. Buďte jako Pajky a hlídejte si vaše práva. Byla by škoda, abyste prostě přišli o hezkou dovolenou.
2: To je pravda. Jak já teda musím říct, že asi týpce stejně jako na hotelu neberou moc peněz, tak si prostě udělal brigádku. Hmm. Jako zase jako big up za nápad.
0: Na druhou stranu Dominik se tady ještě mimo éter před chviličkou přiznal k tomu, že šel vždycky na dovolený tou českou cestou, že ho k tomu vychovala máma, že prostě sotva se ráno prostě probudili, tak mu dala do ruky ručník a řekla: "Tak běž na tu pláž." A chceme první řadu.
2: Ledej.
0: Taková prostě Maruška de facto, že jo, z pohádky
2: o... Chtěli prostě státou 10-15 minut klidu.
0: Bez první řady se nevracej, Dominiku.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Minulý týden byla Pravda nebo lež poměrně napínavá, až do té doby, než jsme zjistili, že Roman umí velice dobře staročesky.
2: To je pravda, to je pravda. Skoro jsem se bál, že prohraju, ale to se bojím každý týden, tak doufám, že na ten týden taky vyhrajeme. Helejte se, stejně si ty bodíky, když tak umíme nějakým způsobem zařídit nějakou bonusovou otázkou nebo prostě hádáním se, protože Dominik, všichni víme, jak ty otázky prostě hledá. Čau, čete, prosím tě, něco.
1: A Roman, když chce, tak prostě tady veme myš, klikne na správnou odpověď a má bodík prostě, i když bodík nemá, takže takhle to tady funguje.
2: Jehle, už nám jeden přistálo, to jsme ještě ani nezačali. Tak, řekni mi, Dome, jaký bude dneska téma?
1: Dneska jsou to národní jídla.
2: Národní jídla? Mhm. No, tak to jsem teda zvědavej. Tak já vím, že pizza je to v Itálii asi pravděpodobně a tím jsme skončili.
1: No tak, tak to basic to úplně nebude.
2: Ne jo?
1: Ne.
2: Je typický japonský jídlo. Dobře, tak asi jo, dejme, označme pravdu. Tak jo, prosím vás, je to tady dneska nějaký mrtvý, takže 210, 32, 30, 30, pojďte nám cinknout. Hra začíná přibližně za 3 minutky, tak doufám, že tam bude nějaký pomocník nebo pomocnice a že Dominikovi při pondělku natrhneme zadek.
1: Jenom tak. To ne.

Řekl jsem mámě, že nedodělám školu, jenom mě brzdí. A netrap se kvůli tomu, dělám to proto, aby jsme byli šťastní. Řekl jsem si, Jakube, jedinej, komu můžeš věřit,

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Pravda nebo lež, tak po dlouhý době tady máme ženský hlas a to je Bára. Báro, dobré ráno.
2: Dobré ráno, kluci.
1: Jak se ti vstávalo dneska?
2: Nic moc.
1: Nic moc, viď? Já jsem se normálně, já mám vždycky budík na 6:00 a normálně dneska jsem se probudil v 5:20, vůbec mi to pak jako nešlo jako dospávat, tak jsem byl takový jako naštvaný, že jsem přišel prostě o, já nevím, asi 40 minut spánku, znáš to taky, ne?
2: Jo, nesnáším to, když zjistíš, že máš hodinu, je to dobrý, jakmile zjistíš, že máš třeba 10 minut, tak
1: no,
2: to je úplně
1: no, strašný, to je to nejhorší, co se snad jako může prostě stát, jako jasně může se stát, že se ještě třeba neprobudíš, to je ještě asi horší situace, než to, že zjistíš, že ti zbývá 10 minut spánku a ty nemůžeš spát, ale tak dál, tak dobrý.
3: Nebo taky horší je, tyve, když se prostě někdo baví o tom, že v 5:20 teprve stával a ty už si v 5:20 stepoval na Palmovce.
1: Kňoury, kňoury, tak jdeme ke hře a to jsou národní jídla, tak.
3: Tak jo.
1: Jak se v nich vyznáš, Báro?
2: Tak já myslím, že jsem ochutnala už docela jako dost kuchyní, tak možná by to mohlo být fajn téma, no?
1: Která ti chutná nejvíc kuchyně, než teda Dominika ještě pustíme k tomu, než nám dá otázky?
3: Jasně, pokecejte si v pohodě. Já mám času dost.
2: Já myslím, že asi jako by to vyhrála italská, no.
1: Italská, já jsem... OK. Já jsem hodně na Asii a mám rád strašně Indy, ale to vždycky, když řeknu, tak Dominik tady začne zvracet a začne říkat, ježi, oni jak tam vaří tou nohou vždycky, tak to je prostě nechutný. Tak, tak pojďme na to.
2: Já jsem napálivý, takže jakoby tohle je takový, že tam skoro všechno je pálivý.
1: No jo, to je pravda. Tak Dome, pojď se ukázat.
3: V omáčce salsa de chiles v Mexiku bývá tajnou ingrediencí čokoláda.
1: No tak to teda nevím, že jo. Protože tu tu omáčku jsem asi nejet. Takže, Báro?
2: No, vzhledem k tomu, že v některých receptech třeba na chili con carne bývá jakoby hořká čokoláda.
1: To je pravda, to mě taky napadlo. Tak by to mohla být pravda, viď?
2: Asi bych řekl, že jo.
1: A co když nás jenom lakuje?
2: Dáme, jednou, pardon.
1: Co když nás lakuje? Tak dáme pravdu. Dáme pravdu. Já jsem totiž jako v hlavě si přemýšlel taky tím způsobem přes chili con carne, kde se tak nakonec dává ta čokoška. Takže jdeme označit pravdu. Dominiku.
3: Je to pravda.
1: Je to pravda. Báro, ty jsi skvělá. Pro dnešní den si moje nejoblíbenější Bára. Máme první bodík, tak jdeme dál.
3: No, ještě neříkej, hop, máš tam ještě dvě otázky.
1: Říkám, máme první bodík, jestli jsi slyšel, tak jdeme dál.
3: Tak, španělský ptáček je oblíbený pokrm v Madridu, kam ho přivezli Češi.
1: Tak to je lež jako věž.
2: To je prostě, to nebylo se španělskými společný, no.
1: Jako vůbec, to je prostě nějaký český výmysl, který podle mě nemůže ani opustit hranice, už jenom proto, jak to ošklivě vypadá to jídlo. Takže dáme lež.
2: Já bych taky určitě dala lež.
1: A máš ráda španělský ptáčky?
2: Já mám ráda rozlítanýho. Já nemám
1: ráda. Takže je to lež.
3: Je to lež.
1: Tak máme druhý bodík, skvělý, dobrý. Musím říct, že bych byl teda úplně jako v šoku, kdyby španělský ptáčka prostě jedli Španěle. Tak jdeme dál.
3: Ruský vejce nemají s Ruskem společného vůbec nic.
1: To si myslím taky, že je pravda. Navíc ono teďka po revoluci už se mu neříká ruský vejce, už se mu říká nějak jinak, protože to bylo v těch lahůdkách jako nepřijatelné to prodávat jako ruský vejce. Takže já bych řekl, že to nemá s Ruskem společného nic. Co myslíš ty, Báro?
2: Já nevím, jako vzhledem k tomu, jak se to jako servíruje, že s tím kaviárem a tak občas, tak je to tak hnusný, že by mi to tam docela sedělo teda.
1: Jako to ruský vejce vypadá opravdu, kdyby bylo nablito. To je jako
2: by já nesnáším ho, nejím to vůbec.
1: Ještě jak je to vždycky v takový tý loukostňácký plastový krabice, že máš pocit, že vlastně kromě toho vajíčka a toho salátu je tam ještě žloutenka k tomu přibalená. Že jo? Takže co dáme, Báro,
3: po indicku?
2: Já nevím, no, mě to přijde tak uchylný, že by to klidně ruský být mohlo, takže...
1: Ale víš co, ne, já dám na tvoji ženskou logiku, takže dáme, že to je prostě pravda.
3: Není.
1: Není?
3: Není.
1: Báro, proboha.
2: To vím, no.
1: Ale nevadí. A jak vzniklo teda ruský vejce? Řekni nám ten příběh.
3: Pravděpodobně to vzniklo v 50. letech 20. století v Koruně na Václaváku.
1: Mm-hmm.
3: A tam odseď pramení.
1: Lezli jsme prostě do zadku Rusákům.
3: A spíš se na ně chtěl někdo jenom třeba do nich kopnout trošičku.
1: Okay. No tak jo, tak Báro, moc děkujeme za účast ve hře. Bylo to s tebou prýmový. Ať jsou na tebe dneska lidi, tak jako jsme byli lidi hodní, tak jako jsme byli na sebe hodní spolu. A ať se ti daří minimálně tak, jak se nám dařilo dneska v Pravdě a lži. Jo?
2: Tak jo, děkuju, krásně.
1: Tak čau, Báro, ahoj.

0: Domenek, my jsme chviličku se tady ještě zastavovali u ruského vejce. Já jsem teďka komunikoval s chatem GPT, který teda říkal, že ten název vznikl už za Rakouska-Uherska nebo za první republiky, kde údajně tenkrát bylo tradicí pojmenovávat saláty a studený pokrmy exoticky nebo alespoň jakoby trochu východně. A jinak, že to je teda opravdu jako typicky prostě český vynález a že teda po revoluci hodně lidí vlastně jakoby nechtělo si kupovat ruský vejce, takže hodně gastronomů sáhlo po vejci Henry, ale nevím, proč zrovna jakoby Henry, údajně to zní taky francouzsky, údajně to zní jako velmi jakoby luxusně a to, co se mi líbí, tak mi teďka ChatGPT napsal, Henry zní podobně, jakoby vejce nosilo baret a četlo Kunderův paperback v pasáž Lucerna, tak proto Henry vejce. Našel jsi tam k tomu něco ještě ty?
1: Mě to vlastně neřeklo úplně nic moc jiného, maximálně to, že se to inspirovalo francouzským králem Jindřichem čtvrtým, okay. Originále Henry čtvrtý.
0: Ok, který jinak, miloval vajíčka, bramborový salát a godhaj.
1: Jinak jako nic moc úplně jinýho.
0: Rychlá doprava na rádiu Spin, tak pojďme se podívat na to, jak to aktuálně vypadá s provozem. Tak já tady vidím, začneme Prahou, ať taky někdy dáme do popředí Prahu, protože ta Praha je taková vždycky odstrčená až na závěr dopravní zpravodajství. Takže nehoda na D1 ve směru do Prahy přibližně na úrovni Průhonic, počítejte se zdržením. Pak nehoda na jižní spojce v oblasti Záběhlic, počítejte se zdržením. Potom se bourá na silnici 603, a to ve směru od Vesce do Kunratic. A ještě jeden crash v Praze, teď momentálně na Pražském okruhu, ve směru na Zličín, ve směru od Loch, tak počítejte s tím, že tam zdržíte kolona teďka vyloženě až k Lochkovu. Tak
1: co já budu pokračovat s těma krešema, konkrétně teda taky na D1 po směru na Prahu, ale u Velkýho Meziříčí, takže tam určitě pozor. A pozor si dávej taky v Ostravě v ulici 28. října, protože i tam se bourá.

0: jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: 8 hodin 38 minut, Roman a taky Dominik. Tak Dominik je dneska takový strejdovitej, vy ho neznáte, ale Dominik má normálně takový jako docela dynamický vibe. A dneska mám pocit, že si přišel do práce prostě odpočnout, tak já nevím.
2: Tak je prostě pondělí, no, nesmíš přepálit start tak, prostě.
1: Nesmíš přepálit start, tak dobře, tak nepřepalte start. Já bych rád řekl, že vlastně dneska tady máme dva lupeny na partičku. Partička na primě slaví 15 let a já jsem pro vás podpultově sehnal dva lupeny, takže můžete jít na natáčení. Můžete
2: se říkat dlouhý prstíky.
1: Prostě, tomu se říkají dlouhý prsty. Přesně. A ne vždycky to musí znamenat, že jste zloděj. Jo? Jenom prostě si umíte sáhnout do té správné přehrádky. Takže máme tady pro vás dva lupeny na natáčení partičky. Stačí, když vezmete prostě mačetu a sejmete toho druhého z telefonu 210 32 30 30. Samozřejmě ne, bude to vědomostma. A jestli si dobře pamatujete, tak ve čtvrtek jsme tady měli týpka, který vybíral téma pro dnešní otázky.
2: Já si myslím, že budete mít radost, protože dnešní téma je John Wick.
1: John Wick. Tak a ten do dneska prohraje, bude vybírat témata na otázky. Zítra je vtipný, že teďka tady někdo volal, hnedka to položil. Tak, takže dáme si jeden klenot, no a pak se do toho pustíme.

0: jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Tak John Wick vypadá, že se vám docela líbí, protože ten telefon 210,
2: nebo možná 30, partička.
1: 230, nebo partička možná,
2: nebo ale oboj.
1: Zkusíte štěstí, se obsadil poměrně rychle, takže
2: jdeme
1: máme
2: přivítat
1: na drátě číslo 1 Anetu. Aneto, Aneto, dobrý ráno.
2: Ahoj.
3: Dobré ráno, ahoj.
2: Ahoj. Jak máš ráda Johna Wicka?
3: No, hele, přiznám se, že vůbec nevím, o co se soutěží, nebo to, prostě jsem začala volat a...
2: A zkouší štěstí, tak to má být. Tak jdeme přivítat tvýho protivníka, to by měl být Michal. Michale, dobrý ráno.
4: Dobré ráno, kluci.
2: Tak co ty a film John Wick?
4: Tak jako párkrát jsem to viděl, tak uvidíme.
2: No tak dobrý, tak dobrý. Takže máme tady jednoho odborníka a jednoho, kdo si a jednoho, kdo si jde pro výhru metodou štěstí. Tak uvidíme, uvidíme, jak to dopadne. Máme tady lupeny na partičku, ještě mi řekněte, jak vás baví partička, koukáte na partičku?
4: Miluju partičku.
2: Wow. Co ty, Anet?
4: Byl jsem už několikrát na natáčení.
2: No tak skvělý, takže ty tam budeš jako doma, takže přijdeš za klukama a říkáš, nazdar chlapi, jsem tady zase, ale musíš vyhrát. Tak, jdeme na to?
4: Ano.
2: Tak jo, když budete vědět správnou odpověď, tak křičte vaše jméno. Otázka číslo 1. Jak se jmenuje hlavní hrdina filmu John Wick?
4: Takže Michal.
2: Michal.
4: Baba Jaga.
2: Co? A není hlavní hrdina filmu John Wick třeba sám John Wick?
4: No, počkej, ale když on jako zabiják se jmenoval Baba Jaga jako hlavní hrdina.
2: No tak v tom případě ti můžeme uznat Babu Jagu a jdeme si pro bod 2.
4: Tak teď ty nevím teda, kdo je odborníkem.
2: No asi ty, protože my jsme to neviděli. Tak jo, tak jdeme dál.
4: On se takhle jmenoval jako jak ten zabiják a všichni označují ty bosové.
1: Ale
4: jako,
1: je to přezdívka, že jo? Je to přezdívka. To jméno ty postavy je John Wick, ale hele, můžeme ti uznat.
2: Je pondělí, takže prostě musíme v tom zůstat. Tak,
4: ten ponoční, tak OK, děkuju.
2: No, teď jo, uděláme dobrý skutek, třeba někdo udělá dobrý skutek i pro nás. Dvojka.
1: Jaký povolání měl John Wick před odchodem do důchodu?
4: Michal.
2: Na
4: jedný zabiják.
2: Michale, jsi frajer. Jseš opravdu frajer. Takže máš 2 bodíky. Tak a poslední otázka, ta si myslím, že by mohla být i pro Anetu. Kdo hraje Johna Wicka? To bylo takový hezky lidský. Takže?
3: Já jsem na jména úplně jako blbá.
2: To nevadí vůbec. Tak, Michale?
3: Ale...
2: No, počkej.
3: Aneta. Keanu
2: Reeves. Jako dobrý.
3: No, ta, hurá.
2: Takže nejsi blbá na jména.
4: Já jsem ten bod chtěl nechat.
2: Tak.
4: A čekal jsem, jestli si vzpomenel. Holka jedna.
2: Tak hele, díky. Holka jedna si vzpomněla. Michale, tobě moc blahopřejeme. Přejeme ti, ať si užiješ partičku natáčení. Vydrž na drátě. Měj se hezky, ahoj.
4: Ahoj.
2: Anet, ty nám řekni, tak dneska odcházíš prázdnou, ale zítra můžeš odcházet s plnou, takže nám řekni ano. Téma pro zítřejší hru.
3: Tyjo, tak vůbec nevím.
2: Necháš to na nás?
3: Nechám to na vás, hele.
2: Dobře. Píšu si, Anet nechá to na nás. Dobrý.
1: To je žolík, to je těžká volba, ale...
2: Tak přejeme krásný a úspěšný týden, ahoj.
3: Taky děkuji, ahoj.

0: Music Impro.
1: Přijde, nepřijde, přijde, nepřijde, přijde, nepřijde, přijde!
2: Krásný dobrý ráno.
1: Hezký dobrý ráno. Vicky dneska přišla tak nějak na babiše, vlastně by se dalo říct.
2: Tak
1: mi to nevyšlo.
2: Tak mi to nevyšlo. Tak jsem tady.
1: Byli jsme domluvený na 8.30. Tak mi to nevyšlo. Ježiš, to je skvělý, jak se nám to hodilo. Já jsem si říkal, kdy ten vtípek použijem a přišla to.
2: Tak já jsem samozřejmě počítala dramaturgicky, že dneska se to hodí.
1: Jo, jo, a víš, to je skvělý, že ve srovnání s Babišem, tak ty jsi nám aspoň přinesla čokoládičku a tak dál, tak to je o tebe moc hezký, takže my si tě chvíličku dáme. A napsala si zprávu vlastně, ty jsi vlastně omluvila, to Babiš neudělal. Tak mi to přece nevyšlo, no. Tak jdeme na Radio Spin Music Impro.
2: Ano.
1: Jestli schválně víš, Vicky, který dvě písničky dneska dává Dominik do sebe?
2: No tak to já netuším.
1: To je dobře, to netušíš.
2: To jsem zvědavá.
1: Protože Dominik se vybral sám dneska.
2: Ne, tak, co to bude?
1: Takže bude to.
3: Tak takhle, Roman není spokojený.
1: No, nejsem spokojený dneska.
3: Roman mi dal za tři dneska, ale já věřím tomu, že Vicky mi dá jedničku.
1: A na druhou stranu.
2: Já jsem ta hodná učitelka, prostě hodný a zlý policajt prostě.
1: No, pochopíš sama, takže je to retard.
2: Ano. Takže Polího.
1: Mm-hmm. A jsou to PSH, tak a teď. Tak a teď, kolik z vás bude chtít,
2: To je můj oblíbený bet, jako podkresová hudba.
1: Dobře, tak helejte se. pojďme si to pustit od začátku do konce. A jsem zvědavej, Vicky, co ty v pozici hodný učitelky s direktivním hlasem budeš říkat.

0: to je ta, to vidíš, tak teď je to 4. Tak, tak co ty, jak tě to bavilo?
1: Hele, ta přehnaná připravenost prostě, no.
2: Mně se to ale líbilo.
0: No mně se to taky líbilo, ale víš, proč jsem mu dal tu 3?
2: No.
0: Protože si myslím, že si strašně usnadnil práci, protože dal do sebe 2 tracky, který zní úplně stejně. A dokonce, když se ozval...
2: Byl tam trošku jiný rytmus.
0: No moc ne.
2: Retarda, legenda, jakoby cítila jsem tam inovaci.
3: Čau, spineři, to znělo jako originál. Super.
2: Super.
0: Super, takže co bys dala ty?
2: Já bych dala prostě...
0: 4, říká Vicky.
2: Já už tady budu vycenzurovaná. Já dávám samozřejmě 1, já jsem taková ta paní učitelka, co dává 1.
0: No tak jdeme.
2: Hele, Dome, bylo to dobrý.
0: Byl to
2: fakt
0: dobrý.
2: To bylo mega dobrý. Mně se to líbilo. Jakože mě to hodilo do takového ranního chillu. Mm, prostě.
0: Tak jo. Tak jdeme zvednout telefon, dobré ráno, kdo tam?
4: Dome, je to je dobrý, jenom za 3.
0: Děkujem, tak jo, krásný den, Pajky, ahoj, čau.
1: Vidíš, že 3 není zpravidla na reparát, takže v pohodě.
0: Jo, to je to jako já, když jsem dal Dominikovi 3 dneska, tak Dome říká, na 3, ty jsem bral levou zadní. Co nás dneska čeká, ještě řekni.
2: Dneska to bude super, probereme totiž zvuky elektrických aut. Já zjistila, že to jsou fakt úplně divno zvuky, to je právě, kdyby tě prostě unesli mimozemštění.
0: To je vlastně pravda, to je takový něco jako...
2: Jo, a oni si ty zvuky dělají sami, to znamená, že představa toho, že by si mohl jako nadiktovat svůj vlastní zvuk. Jak bys si chtěl, aby znělo to tvoje auto, když nezní ten motor, je docela hustý.
0: To je
2: co bys
0: dobrý,
2: tam nechal?
0: To je dobrý.
2: Jako, já bych dala něco.
0: Ano,
2: a já bych dala... To by vypadalo jako ranní vážně jako po poběh prostě.
0: Tak to bude docela, to bude dobrý téma a jsem zvědavej, co vlastně lidi budou předvádět za zvuky u svých wannabe elektrických aut.
2: Oh yes,
0: to tak ještě něco tam máš.
2: Hele, ještě máme Red Bull, chystá další úplně skvělou soutěž, bude 8.8., ale za chvilku už se spouští registrace, takže okay. O tom chci mluvit. Bude to další takový extrémní sport, prostě běh do kopce, ale jako do jakýho a za jakých okolností, no tak to se nech překvapit.
0: No tak jo, takže Vicky s váma dneska dopoledne, my zase zítra ráno, teď vám jenom ještě řekneme v rychlosti, jak bude. Tak co říkají tvoji norové o dnešním počasí?
1: Moji norové říkají, že bude kolem 20 stupňů Celsia a že pršet nebude jenom v Praze a v Plzni.
0: Aha, tak moji norové říkají, že pršet bude v celém Česku, i v Plzni, i v Praze a že teploty budou dokonce nad 22 stupňů. Zítra, až se probudíte, tak bude tak let, protože bude zima a denní teploty spadnou zhruba o 10 stupňů, zítra bude 12.
5: Spin Radio.
6: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
7: Slickstyle.cz to jsou parfémy pro ženy, muže i unisex. Vybere se každej. Na Slickstyle.cz s kódem CHCI20 máš minus 20% skoro na všechno, tělo, vlasy i vousy. To je Slickstyle.cz.
8: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy

0: Čauko, čauko, pri pondelku. D12 sa znovu pripomínajú fanúšikom a to novým videoklipom k tracku Tear It Down. Legendárna detroitská crew okolo mena Eminem síce funguje v inom režime než kedysi, no stále drží typický surový sound a energiu, ktorá ich preslavila začiatkom milénia. Nový klip stavia hlavne na klasickej rapovej estetike bez veľkých efektov a pripomína obdobie, keď bol detroitský rap na absolútnom vrchole. Americký raper 24K Golden dorazí do Prahy. Už zajtra večer od 8:00 vystúpi v klube Bike Jesus, kde priniesie svoj mix rapu, popu a melodických refrénov. Daj si tak prepojenie hiphopu s mainstreamovým soundom a sociálnymi sieťami. A už v útorok večer čaká Českú ligu veľký šláger. AC Sparta Praha privíta doma FC Viktória Plzeň a v nadstavbe o titul môže ísť o jeden z kľúčových zápasov celej sezóny. Duel sa odohrá v pražskej Epet aréne od 8:00 večer, tak príď urobiť support. Ja ti prajem ešte krásny rozbeh pracovného týždňa a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Je 9 hodín, posloucháš komunikátor s Vicky.
2: Rádio Spin. Nejvíc repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu

Krásný dobrý ráno, od Majku tě zdraví Vicky. Máme pondělí 11. května, no a dneska má svátek Svatava. Takže všem svatavám a svatoslavám všechno nejkrásnější k svátku. No a teď už se samozřejmě vrháme hezky po víkendu na bonžurku s Vicky. Tak představ si, mě teď o víkendu vytáhl kamarád ven a poprvé jsem si vyzkoušela jízdu na skútru. Jako uhuu, musím říct, dámy a pánové, byla to jízda. Hele, dostala jsem na hlavu přilbu v italských barvách, no a když jsme brázdili Prosecké ulice, cítila jsem se jako na projížďce Římem. Hele, brýle na očích, vítr ve vlasech, no a chyběl už jen šátek, který by za mnou hezky tak jako vlál. Bylo to parádní. Všem kurýrům, fúdařům a další, co na skutru jezdí každý den, hodně cením, jo. Byla to naprostá svoboda. Představa toho, že bych takhle jezdila každý den do práce, to by byla fakt jako ale úplná lahoda, pohoda. Nebudu lhát, cítím závist. Hele, ale mluvím zase na druhou stranu ze své vlastní zkušenosti, kdy bylo modrý nebe, příjemných 20 stupňů. No a popravdě, za jinýho počasí bych na to teda asi nevlezla, protože když prší, tak prý dokáže každá zatáčka s tímhle strojem dost zamést, takže za deště bych přejmenovala skútr na Nimbus 2000, no a tohle koště bych zaparkovala v přístěnku pod schody a počkala si na příchod slunečníka. Takže s tímhle tím bych ráda začala náš komunikátor, rozhodně neváhej a už teď vytáčej číslo 210 32 30 30, pojď to tady nabombit pro to pondělí, no a nebo mi pošli nějakou suprovou hlasovku. No a já už začínám Glebem, známky života. Jedeme to rozjet, Rádio Spin.

0: Rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a Petr mi volal teďkon před chviličkou a ještě jsme spolu probírali ten skútr, tak mi prozradil, že bych prej taky mohla jako přímo řídit, protože mám řidičák na Bčko, takže do toho bych se ještě vlezla. A co si necháme zahrát, Petře, a ohledně toho skútru, co na to říkáš?
2: A dělo to takhle, viděl to brm, brm.
1: Přesně tak, jel to brum, brum, brum.
2: Já jsem to slyšel, říkám, zakta, určitě jela jako dvojka.
1: Je to tak. No a tak, abych tam mohla dělat tu krásu, že jo, představa s tím šálem prostě. Je to tak, prostě ta představa s tím šálem, člověk buď může tam být ten krásný, anebo potom řídí, to znamená, že já jsem zvolila variantu A. A víš co, jako kdybych jela do té práce, tak pak bych jako si nedokázala představit třeba, že bych měla tu šálu, to bych se do toho zamotala. Takže tak, no ale Petře, co si necháš zahrát?
2: Ahojky tady Petr, jestli můžu takhle dopoledne, aby si dal jednoho retardu, retarda, retardo, tak asi tak a pro všechny.
1: Retardu, retarda, retardo, je to vyskloňovaný, můžeme si to rovnou dát. Od Paulího Garanda, dneska ráno si mohl slyšet taky Doma, který to měl dneska v rámci jeho vlastně songu, to znamená, že teď si dáme teda Paulího, Paulího, Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu, nehoda je v Ostravě v ulici 28. října. Dál se přesouvám na dálnici, tady máme nehodu na D1 na 5. kilometru v okolí Průhonic ve směru do Prahy, no a hned dvě nehody hlásí D7, a to na 47. a 42. kilometru u Loun ve směru do Prahy. Čekej tady rozhodně zdržení. No a teď už se přesouvám do samotného hlavního města, tady máme nehodu na jižní spojce, a to směrem na Hostivař. No a crash je taky na pražském městském okruhu na exitu 28, to znamená na Ruzini. To je ode mě z dopravy vše a pokud máš ty nějaký info, tak rozhodně neváhej a ozývej se 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku do apky Radio Spin.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin.
2: Spin Radio.
1: Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deci a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.

0: Ne. Pojď to rozpálit. Pojď.
1: Rádio Spéry. Nejvíc rapu v republice.

0: Ladíš Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a v příští hoďce se teda můžeš těšit na úplně wow, za mě bizár věc, ale netušila jsem. Probereme totiž zvuky elektrických aut. Na mě to teďkon vyskočilo na YouTube, já jsem nevěřila vlastním očím a zároveň vlastně uším, jako pardon. Ale extrémně mě pobavilo, když jsem viděla, že elektrický auta, když samozřejmě nemají motory, tak nemůžou vydávat ty hlasitý zvuky, který normálně motorový auto vydává. No a tak se rozhodli pro bezpečnost chodců jim dát repráčky a z těch se ozývají fakt ale divný zvuky. Tak si na to rozhodně počkej, už za 3 tracky ti povím víc. No a teď si dáme počasí. Koukám na to, jak máme venku. Jak už jsem říkala, dneska to není úplná parádinda a odpoledne čekej déšť. Každopádně teď je momentálně v Praze 15 stupňů Celsia, ve zbytku republiky taky kolem nějakých 16. Odpoledne čekej, že už se to zlomí a bude lejt úplně všude, ale už teďkon ty přehánky jsou. Když bych se podívala ještě na zítřek, tak to moc nevylepším, no, tam taky leje. No tak jinými slovy, vem si sebou deštník a dneska ti to zaleje zahrádku, hele. Rajčata se budou červenat, dobrý je to. Spin Radio.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.

Jeli rodiče, čežom, čego, jak už mám ten gruby stav, z kterého ti budou skřípat zuby, jak na Beats for Love. Černá hvězda na nebi, můj spečetěný osud, vybral přídavky na děti, koupil pár stíl.

0: No a jdeme probrat ty zvuky elektrických aut. Jo, já vím, jsou to tak tichý autíčka, že by je člověk vlastně vůbec neslyšel. No a právě kvůli bezpečnosti chodců se rozhodli tady prostě inženýři nainstalovat těmhle bourákům repráčky, aby je bylo slyšet. Jako, já to nepobírám. Já jsem to fakt doteď nevěděla, slibuju. No a včera jsem měla pocit, že jsem se dokonce snad jako přeslechla, protože na mě vyskočilo video, ve kterém jede auto po parkovišti, ale neozývá se žádný že jo, vůbec ne, ale tohle. Já ti říkám, že prostě tohleto slyšet, tak bych řekla jako, tak to je v háji. Tohle slyšet na parkovišti, tak mám pocit, že si pro mě přiletěli mimozemšťany. Už bych se křižovala, říkala bych si, já jsem vám to říkala, invaze ufounu je tady, to je konečná. Mami, měla jsem tě ráda. Ale ještě větší bizár by bylo zjištění, že to není žádný mimozemšťan, ale prostě můj soused Mimoň, který si pořídil právě takovouhle zpívající elektrokáru. Hele, já bych si z toho prostě fakt cvrnkla. S tímhle nesouhlasím, jestli ty repráčky mají kvůli nám, chodcům, tak by se z toho za mě mohlo ozývat něco míň děsivýho, jo? Ne něco jako, že prostě člověk má pocit, že tohle je jeho poslední hodinka a teď už odpluje na nějaký vesmírný lodi, bůh ví kam. Tak jako přemýšlela jsem a kdybych elektroauto vlastnila já, tak bych si z motorů nechala zahrát. A víš co, moje oblíbený, jedu na koni.
1: Jedu na koni, jedu na koni,
0: Ježišmarja, jedu na koni. Hele, prostě bych byla za zatáčkou a všichni by byli jako, jo, jede Vicky, naše koňačka, jo. Takže takhle si to představuju, to by bylo, takhle si představuju, že bych teda opravdu jezdila já městem. Myslím si, že všichni chodci by se pobavili, na druhou stranu prostě někdy ty města bývají takový divoký, takže v tomhle směru jako divoký západ podle mě sedne. No a teď by mě zajímalo, co ty? Kdyby si měl elektrický auto a mohl si zvolit zvuk, který to auto bude vydávat, co to bude? Prosím tě, pošli mi hlasovku a nebo se mi rozhodně dovolej 210 32 30 30. Těším se, už vidím první telefonát, jdu zvedat, Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a teďkom budou samozřejmě tracky na přání. No a já už tady mám teďkon vzkaz od Martina, který si rád prostě taky dává bušída. Každopádně teď to dokonce využil i díky těm elektrickým autům. Bavím se tady s tebou a ptám se tě, spinnere, co by si si nechal hrát z repráčku elektrického auta, když už teda nezní žádný motor a musíš upozornit samozřejmě chodce o tom, že seš na silnici. Tak co? Co to tady říkáš, Martine?
1: Když bych couval, tak bych měl tam ale zvědku, všechno bude dobrý, že by věděli, že se trefím. Když bych jel po dálnici, tak Fear Immer Jung a po městě Tempelhof Jung je jako chrámový děti, aby se byli všichni bezpečí, to je celý.
0: To je skvělý. To je super. No a co si necháš zahrát teďka?
1: Tak si nechám si zahrát Bushida, Sweet Carol Godfrey Immer Jung a bude to pro tebe, pro tvýho taťku a pro všechny spinnery, který mám rád.
0: Díky moc. Tak já už to jdu pustit. Měj se krásně. Radio Spin.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou, no a v téhle ctý hoďce probíráme zvuky elektrických aut. No a představ si, že by si mohl nadizajnovat právě ten svůj. Jaký by to byl, Míro?
1: Takovýhle zvuk, abych dělal, no.
0: To jsi fakt dobrý, jsi beatboxer, Míro.
1: Jo, já dělám beatbox, no, ano.
0: Fakt? No tak, tak to jsem se mega dobře trefila, tak je to slyšet. Je to slyšet, musím teda říct, Míro, že tvoje auto podle zvuku je pořádný žihadlo. No a teď už si dáme dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče regionů, tak nehoda je momentálně v Liberci, a to v ulici Sokolská. Dál se přesouvám na dálnice, tady máme nehodu na D1 na 22. kilometru ve směru na Prahu v okolí Hrusice. No a co se týče samotné Prahy, tak tady máme crash na pražském městském okruhu na 61. kilometru ve směru na D1 v okolí Dolních Počernic. To je ode mě z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký aktuální info, tak rozhodně neváhej a volej 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku do apky. Díky za to.
2: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin je jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, rozjíždíme to ve velkým, no a to samozřejmě nejen hudebně, ale taky tématem, který je, jaký by si dal prostě custom sound, takzvaně na míru ušitý sound svýmu elektrickému autu, aby teda nějaký zvuk mělo. Tak co, Petře?
2: Za mě by to bylo z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje, tam měl takový autíčko a když si měl ze servisu, tak to hrálo. A hrálo to dokola, to bylo super.
1: Myslíš tohle, Petře? Výborný. Doporučuji mrknout se na celou tu scénu. Já se tady prostě řezala smíchy. No a teďka už si samozřejmě dáme track na přání. No a co to bude, Baru? Dávej mi vědět. Tady. Už je tady.
3: Mala bych tě poprosit o Paint the Town Red od Doja Cat. Bylo by to pro mýho muže do práce, pro tebe do rádia a pro všechny spinnery. Ať máte hezký den a kdo jde na odpolední, ať jako já, tak ať si to užije.
1: Dobře, takže pro všechny, kdo se teprve teďka připravují do práce, tak Baru, ať ti to utíká a The Making of Paint the Town Red, Doja Cat, moje nejoblíbenější. Jdeme na to, Radio Spin.

0: Radio Spin.
1: Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil pět aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal Trap House. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown. Co ti mám říct, po druhý za tenhle týden počítám míč. Co ti mám říct, tolik věcí ani nevím, co vydám dřív. Hladovej jsem, makám jako zajíc, ale žeru jako medvěd. Kamaráde nezabijou ve mně tuhle mentalitu, ani kdyby mě dali za mřížek, hashtag. Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil pět.

seděle, ty vole, možná. Teď se mi sedí mega pohodlně, už máš smůlu. Díky tomu, že se vidí v mojí lidice. Díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut. Felíme na baráku za 40. Z kterýho jsem udělal trap house. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown. Vilová čtvrt, nehádej se se mnou, kámo, ticho, mám krp. Stejně furt trap, co

0: Seš klaun.
1: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a za chviličku už poslední hoďka komunikátoru, kde budu hrát na přání, no a taky probereme poslední téma, kterým bude kouzlo. To je to kouzlo, co my dokážeme, až na to, že teda tady se kouzelník úplně nevyznamenal. Musím teda říct, že kouzlo nedopadlo slavně, ne, neboj se, nikomu nenarostly žádný oslí uši, ani nikdo nemá prasečí ocásek, to ne. Každopádně myslím si, že zadavatel toho kouzla na to docela doplatil. O jaký šlo kouzlo a jak se to celý vyvrbilo, tak to ti povím už za 3 tracky. Teď ještě počasí. A už jsem tady dala takový to fukarský počasí a takový to alá bouřkový, protože bouřka to sice nebude, ale jednoduše za chviličku začne lejt jako z konve. Momentálně v Praze 17 stupňů Celsia a pod mrakem, ve zbytku republiky taky pod mrakem a až kolem 20 stupňů. Každopádně dneska bude kolem 22 a můžeš očekávat deště po celé republice. Nikomu se to nevyhne, všichni ať mají pláštěnku, anebo ať se všichni schovají pod ten plech. Kovej deštník, Radio Spin.
2: Spin Radio.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
4: Slickstyle.cz, to jsou parfémy pro ženy, muže i unisex. Vybere si každej.
5: Na Slickstyle.cz s kódem CHCI20 máš minus 20% skoro na všechno. Tělo, vlasy i vousy.
4: To je Slickstyle.cz.
6: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej si na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.

0: cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central.
1: Smoke.
2: Radio Spin.
3: Il y en a plusieurs loyers.

0: Posloucháš Radio Spin a poslední hoďku komunikátorů. No a mám tady pro tebe jedno fakt nepovedený kouzlo. Týpek zaplatil $500, aby ho zneviditelnil kouzelník. No a proč? No, aby mohl jít vykrást banku. Bizár. Jako nápad originální, ale provedení se fakt nepovedlo. Znáš ten pocit, že si myslíš, že tě nikdo nevidí, protože tě kouzelník ověsil magickýma svitkama? Jo? Jo, já taky ne, no. Protože každý přece ví, že žádný kouzelný svitky nefungujou. Hele, když už, tak brát neviditelný plášť. One and only, jo? Hele, ten týpek byl fakt hodně naivní, šmudla, až je mi ho teda skoro líto, musím říct. No a ne, fakt chudáček. No každopádně ten byl teda tak naivní. Já si prostě představuju, jak kráčel ulicema, na sobě cáry nějakých papírů. Hele, určitě flipoval všechny, koho potkal. Všem ukazoval ty prostředničky. Já bych to teda určitě dělala, protože moje intruzivní myšlenky by vyhrály, znám se. Ale jako dojít do banky, to ještě zvládnul, jo. A protože si myslel, že fakt vůbec není vidět, tak prostě neomaleně začal chodit k lidem a prostě jim brát peníze z ruky. Stylem čmajs, čmajs. Já si prostě myslel, že ty prachy začnou těm lidem prostě jenom tak jako puf se vypařovat do vzduchu a ono nic prostě. Ty lidi na něj koukali, jakože jestli se úplně zbláznil, ale ten pohled musel být výborný, úplně libovej, že za tebou přijde týpek a je jako čmajs. Ale já tímhle s tím žiju doteď. Ano, vzali ho, zabásli ho, ale já bych mu tam aspoň k tomu dala nějakou tu knížku Harryho Pottera, ne, ať se poučí, protože chodit za šarlatány, to ne, to nezná evidentně kouzelnickou Bibli. A teď si dáme kouzlo, co my dokážeme.
1: To je to kouzlo, co my dokážeme. To je to kouzlo, co my dokážeme. To je to kouzlo, co my dokážeme. Co my dokážeme.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, posloucháš komunikátor, treky na přání, no a já už tady mám teďko na drátě Martina. Čau, Martine.
2: Ahoj, čau, zdravím všechny posluchače.
1: Čau, no prosím tě, zdravím tě taky zpátky. Vy jste nějak na cestě teďkon, kamže putujete?
2: Jsme teďka na cestě, jedeme na Moravu do krásných velkých Bílovic, do sklípku, užít si trošku sluníčka.
1: Ty bláho, Martine, tyjo, tak to cítím velkou závist, to se máte, to je super. Tyjo, a jako je to, jakože jedete tam jako na víkend, nebo na víkend už ne, ale jako na prodloužený.
2: Ne, rovnou bereme, celý týden rovnou bereme, když už tak už, ať si to užijeme.
1: Martine, to je skvělý, tyjo. Takže hlavně ty sklípky, je to tak?
2: Tak, hlavně dobrý vínečko a sluníčko.
1: Je, no tak to je parádní teda. Tak vám přeju hodně toho sluníčka, snad se to brzo vyjasní a teda sklípky, ty jsou parádní. Takže máte, ale trošku jste oblečený na to, ne? Nějaká bunda?
2: Jo, když tak pro jistotu máme, ale myslím si, že nás bude hřát vinice.
1: Jo, to je pravda. Vínečko zahřeje, to je pravda.
2: Tak.
1: No a co na tu cestu můžu nechat zahrát?
2: Já bych tě poprosil Hektora PTSD, ať nám to líp utíká.
1: Dobře. Kolik máte ještě do konce, do cíle? Kolik času?
2: Ještě nějakou hodinku a čtvrt.
1: Jo, tak super, hele, tak ať vám to brzo uteče, no a já vám k tomu pustím toho Hektora. Užívejte, mějte se
2: super.
1: Krásně, nádherný vinice, ahoj.
2: Díky, ahoj, čau.
1: Čau, Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu, nehoda je v Plzni na Francouzské třídě. Dál se přesouvám na dálnice, tady je nehoda na D1 na 197. kilometru ve směru na Ostravu, v okolí Brna a Tuřan. Co se týče Prahy, tak tady máme nehodu na pražském městském okruhu, ještě stále 61. kilometr ve směru na D1 v okolí Dolních Počernic. No a jinak je Praha v celku průjezdná, jenom nám poskakuje Nuselák směrem do centra, tady čekej 7 minut navíc. No a k Belsku směrem na D8. Tady je taky zdržení až kolem 10 minut. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a volej 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. Díky.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Československý underground.
2: Yeah. Markus Rauc. Pro rádio Spin.

0: Spin. Vicky tady s tebou, tracky na přání, a poslední songou dnešního mýho komunikátoru tady bude song od Lenky. Ahoj Lenko, slyšíme se?
1: Ahoj, ahoj, slyšíme.
0: Čau. Odkud se spojujeme, odkud voláš?
1: Prahy, já řádím po celý Praze.
0: Ojojoj, takže jezdíš, jo?
1: Jezdím, já jsem totiž sestřička z domácí péče.
0: Aha, to je hrozně hezká práce, to fakt teda smekám, hustý. To znamená, že teda jezdíš mezi klientama, je to tak? Nebo přiblížíš nám, prosím, svou práci?
1: Za babičkama, za dědečkama domů a obsluhuju to, co potřebujou zrovna.
0: To je hezký, to fakt cením.
1: Yes,
0: takže
1: já to miluju.
0: To je super. No a máš třeba nějakou zábavnou historku, která by tě takhle napadla?
1: Ty jo, zábavnou. To jsou takový občas bizárky.
0: Jo. A můžeš se o něco podělit?
1: Dost často je to jako zábavný třeba dostat se k babičce domů, když nemáš ani klíče, sestřička druhá ti zapomene napsat, jaký je to patro.
0: Aha.
1: A na zvonku třeba nemůžeš najít to jméno. Takže stojíš a myslíš se, že někdo vyjde z baráku a se nějak dostaneš někam. A pak jdeš pěšky třeba až do 11. patra, protože hledáš dveře po dveřích, kde ta babička bydlí. Tak asi tak, no.
0: Ty bláho, to jsem nečekala, že to bude takováhle detektivka. Takže,
1: jo, já tomu říkám takovej survivor. Občas je to...
0: Jako survivor.
1: Je to dobrá bojovka, no.
0: Je to bojovka survivor, to si řekla hrozně hezky. Já bych řekla, že to je taky trošku vloupačka, ale tak samozřejmě za dobrým účelem.
1: Já si občas, jak od některých babiček máme klíčky, tak občas si připadám jak zloděj, protože odemkneš a stojíš ve dveřích a babička třeba jde zrovna ze záchoda nebo tak. Občas jsem jak zloděj.
0: Jasně, hele, ale víš co, jdeš jim tam prostě obstarat to zdraví a to je fakt jako prostě úctyhodný a díky moc, že to děláš a že jsou lidi jako ty, je myslím jako důležitý vám dát tady ten prostor a ten shoutout, takže ještě jednou díky moc,
1: jo.
0: No a co ti teďko můžu teda zahrát?
1: No, pošlem review a zábavu všem sestřičkám, který jezděj a i nejezděj, všem zdravotníkům, protože... Je to masakr.
0: Jo, hele, ještě jednou klobouk dolů a tohle je pro vás, pro všechny. Díky za to, že jste. Radio Spin, ahoj.
1: Ahoj.
2: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď.
3: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.

0: Rádio Spin, Vicky tady s tebou a už taky Jirka. Čau, Jirko.
1: Čau, Vicky, čau, Spineři.
0: Čau, čau, chtěla jsem dál, ale prostě nevěděla jsem, jestli můžu nebo ne. Vlastně.
1: Já jsem právě chtěla taky navázat a pak mě to tak jako tak, zarazilo.
0: Každopádně track skvělej. No a celý se to odvíjí vlastně od toho, co mi tady posílal Jirka do hlasovky, protože my jsme dneska probírali elektroauta a elektrozvuky.
1: Aha.
0: Respektive víš, že ty elektroauta mají ty repráčky prostě, protože nemají ten motor tak, aby si jich všimli ty chodci.
1: Jasně, jasně, jasně.
0: No a slyšel jsi jako ty šílenosti, co se ozývá takový...
1: No to je taková vesmírná loď úplně.
0: Ano, vesmírná loď, to teď frčí na silnicích a já jsem se ptala spinnerů, co by si nechali jako oni, takzvaně tam zahrát. No, máme tady Jirku.
2: Vicky, podle mě by elektrokáry měly hrát od Ludacrise. Move, bitch! Get out of the way! Get out of the way, bitch! Get out of the way!
0: Jako úplně si to představuju, teďko jak nám to zahrálo. Obzvlášť ve městech, tam bych to dala na hlas.
1: Myslím, že by tě pak měli rádi všichni okolo.
0: A nebo v lese. A to je dobrý, podle mě, jako.
1: To je dobrý.
0: Žádná srnka by se ti tam nemotala. To je dobrý.
1: Ty by byly taky nadšený.
0: No a máme tady ještě Spikeyho.
3: Ahoj, hele, tak jako do toho auta bych si dal asi od pondělníku cyklo z zeleniny, anebo cyklo peklo od řezníka, no, hele, čus.
1: No, cyklo peklo, jasně.
0: Cyklo peklo, tak to by bylo taky pro cyklisty asi. Někde prostě ve městě, kde jsou ty pruhy. No prosím tě, Jirko, co ty, co bys si nechal zahrát?
1: Hej, já bych chtěl, aby teda moje elektroauto hrálo... They see me rolling, they hating.
0: To je skvělý. To je, jako, to je hodně na frajera prostě. K tomu ty černý brejle prostě, zlatý chain a jedeš.
1: To je právě úplně skvělej song, který z tebe udělá gangstra a to, ať už jedeš v autě, nebo jedeš na odrážedle, prostě na čemkoliv.
0: Jo, a to je fakt pecka. Hodně cením. Tak to jsou vlastně naše elektrokáry, to jsme dneska dopoledne probírali, bylo to ještě mnohem víc a to už jsme si pouštili. Tak by mě teď zajímalo, co budeš řešit ty?
1: My se podíváme za Futurem a na halftime show, která proběhne na mistrovství světa, kde právě vystoupí Future. Mimo to tady mám taky pár vstupenek na Dollar Prince do cross klubu, tak o ty si zasoutěžíme za hodinku v hádance 3 v 1.
0: Pecka, to je hodně dobrý. A kdy bude mít koncert?
1: Je to 16. května.
0: Super, no tak to už je za chviličku, to je příští týden.
1: Je to tak?
0: No to znamená, spinneři, už normálně laďte svoje telekomunikátory, ať se Jirkovi dovoláte, protože tohle to chceš, ale 16. to je pondělí podle mě dokonce.
1: Je to pondělí?
0: Je to tak.
1: Fakt, pondělí? Že možná sobota spíš.
0: Jo, máš pravdu, je to sobota, 16. je sobota.
1: Já jsem to tady teď jako taky počítal, to jsou ty velký počty, no.
0: Ne, já jsem úplně mimo. Dobrý, hele, v sobotu budeš moc být s Dollarem Princem, takže rozhodně zavolej Jirkovi, no a já už jenom řeknu počasí. Koukám na to, jak je venku, co si budem, je hrozně ošklivo. 18 stupňů Celsia pod mrakem. To nezní zase tak hrozně, ale já jsem koukala na to, jak bude dneska odpoledne. A to sice bude 22, ale bude prostě lejt všude.
1: Ajaj.
0: Jirko, prší, jen se leje, kam koníčky pojedeme. No tak všichni pojedou do garáže, bych řekla dneska. No a zítra to nebude o nic moc lepší, bude kolem 10, což je teda strašná kosa za mě. A do toho bude lejt.
1: No, tak chtěl bych říct něco hezkýho, ale vůbec nic hezkýho mě k tomu nenapadá.
0: Ne, hele, musíš se nechat rozproudit svým vnitřním sluncem. Nech si od Jirky něco zahrát, poslouchej tady Rádio Spin, ono tě to rozpumpuje, ale na to počasí dneska ani zítra nespoléhej. Ahoj, užívej a zase se slyšíme zítra. Rádio Spin.
4: Spin Radio.
5: Stavět teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak, s tím, kdo zlevňuje. Pekvol, stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře, stavte s Pekvol. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekvol, stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekvol.cz
6: Radio Spin Death Double. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí?
7: Radio Spin Death Double.
8: S
6: Lickstyle.cz, to jsou parfémy pro ženy, muže i unisex. Vybere si každej. Na Lickstyle.cz s kódem CHCI20 máš minus 20% skoro na všechno, tělo, vlasy i vousy. To je Lickstyle.cz.

pochopil, co je chovat se pěkně, bez už bys měl umět. Teď možná budeš trochu čumě, až si kluci půjčí tvojí BBC do tvý puse. Sprchovat se budeš muset, pas. Možná to taky bude někdo točit, jak močej v noci na tvý oči.

Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou už Jirka, já tě opět vítám u pořadu Spin Extra. Doufám, že jsi měl příjemný víkend, že jsi pořádně odpočal. My se dneska společně mrkneme na to, kdo z raperů se postará o opening show na letošním mistrovství světa ve fotbale. Mimo to si tady taky zasoutěžíme o lístky na koncert Dollar Prince, který proběhne teda tuhle sobotu v Krosu. Soutěž proběhne už za hodinku v hádance 3 v 1. Po celý odpoledne budu hrát taky přesně podle tebe, takže tady můžeš i naladit svoji oblíbenou pecku, a to třeba pomocí mobilní aplikace Rádia Spin, kam nahrávají hlasové zprávy. No a ještě takhle úvodem popřeju jenom to nejlepší všem svatavám k dnešnímu svátku. Užívejte a my už to můžeme odpálit. Spin Extra s Jirkou, jdeme si to užít.

0: Spin ráno na Rádiu Spin.
1: I dneska ráno si pro vás Dominik připravil Rádio Spin Music Impro.
2: A u Romana to moc úspěch nesklidilo.
1: No takhle, moc práce se s tím Dominik totiž nedal.
2: No ale mě zajímalo, jak by zněl Polí Garant, jakožto člen PSH, a já si to splnil.
1: Zněl to úplně stejně, pojďme na to.
2: Kámo, jsem ten největší retard. Včera jsem si místo cíga zapálil pár petard. Jo, běhám v centru jako mumie. Necítím hubu, roce taky ne, taky ne. Valím to by nadle, mám pokroumanej svěrač. Furt to ze mnou visí, připadám si jako tahač. Jo, kámo, jsem ten největší retard. Naběh jsem si do bazénu, postavil se na start.

0: potom o důchody a nakonec i o zuby. Tady jde o typa s titulem Retarda. Přírodní detox je to legenda. Zápisky z kroniky, co teď člím a letím se podělit s příběhama.
1: Čau spinaři, to znělo jako originál. Super.
2: Mně to taky tak přišlo, taky mi to přišlo, to je odfláklý.
3: No ale tak v tom případě je to správně, jestli to zní jako originál, to je v pořádku.
2: Asi jo. Příště ti zase vyberu Radio Spin Musicem pro já, ať to nemáš tak úplně jednoduchý.
3: OK, takže to v pondělí. No a slyšíme se taky zítra ráno tady na Radio Spin, tak buď zase s náma.
2: Užijte si den.
4: Prosím tě, řekni mi jen kolik a za kolik.

náš Radio Spin. Přesně za měsíc, teda 11. června, odstartuje mistrovství světa ve fotbale. Hostujících zemí tak tentokrát je víc. Bude se hrát v Kanadě, Mexiku a taky Spojených státech. Náš manšaft, tak ten bude ve skupině A. Dokonce už známe taky naše soupeře. Zahrajeme si proti Mexiku, Jihoafrické republice a taky Jižní Koreji. Tak doufám, že tam něco, nějaký bodíky vyhrajeme. Každopádně tenhle šampionát bude mít i velkou spojitost s rapem, konkrétně s Futurem, protože Future se objeví na zahajovacím ceremoniálu právě mistrovství světa ve fotbale, kde teda zahraje svůj show. Mimo jiné se tam s ním objeví třeba taky Katy Perry. Tenhle zahajovací ceremoniál by našeho času měl proběhnout teda 12. června, takže to rozhodně čekuj. Já ti tady samozřejmě o všem budu informovat. Radio Spin!

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, tak vidím tady aktuálně velký zdržení na D7, kde si postojíš od 12. kiláku, je to tady zasekaný směrem na Prahu, takže na to rozhodně dávej bacha. Bacha dávej taky na D4, 50. kilometr směrem na Strakonice, hlásí taky velký zdržení. V neposlední řadě tady vidím štosovačku taky na D1, kde se to štosuje směrem na Brno, a to od nějakého 153. kilometru. Co se regionu týče, tak ty aktuálně vypadají, že jedou bez větších obtíží. Když se podíváme na silnice v Praze, tak dokonce ani tady to nevypadá úplně zle. Lehkou štosovačku hlásí jenom k Belská ulice, kde si postojíš směrem ven z Prahy, nebo třeba taky Štěrboholská spojka, která je zasekaná ve směru od Černého mostu na Záběhlice. Takže jezdi hlavně opatrně, no a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Spin Radio.
1: Rádio Spin vítá všichni.

0: tam něco jiného, prosím, spíne.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: odpoledne, tady na Rádiu Spin hraju přesně podle tebe, teď už tady mám jeden vzkaz od Terky.
1: Zdravím tě, tady Terka. Prosím tě, zahrál bys mi pod Red Zedda nejlépe třeba Rave in the Grave a bude to pro všechny, co se teďko taky potěj na dílně ve svářecí kukle, takhle na začátku, dá se říct, léta, přelomu jara a léta. A taky pro tebe do studia samozřejmě. Tak jo, zatím ahoj.
0: Tak věřím, že svářeči to úplně v létě jednoduchý nemají, takže posílám jednoho Red Zedda, ať jde práce hezky od ruky, vy všichni, co makáte, potíte se někde na dílnách, ať to jde hezky a Red Zedd letí za váma.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Dopoledne posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, my i dál pokračujeme v pondělním Spin Extra. Už za pár minutek se tady vrhneme na naší pravidelnou hádanku 3 v jednom, kde tentokrát budeme soutěžit o lístky na koncert Dolar Prince, který proběhne teda už tuhle sobotu v pražském Krosu, takže na to buď rozhodně ready. No a samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené tracky. Jdeme se ještě podívat taky na to, jak to vypadá venku. Praha ta aktuálně hlásí teda, že je pod mrakem, maximální stupně dneska se vyšplhají až k 19 stupňům, co je aktuálně i teď. Každopádně ale během celého odpoledne nás budou čekat přehánky, nemělo by to být teda nic závratného, ale pršet bude, takže na to dávej rozhodně bacha. Zítra už to vypadá, že by to mělo být bez deště, maxima ty se ale vyšvihnou na pouhých 11 stupňů.
1: Spin Radio.
2: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej si na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
3: Slickstyle.cz, to jsou parfémy pro ženy, muže i unisex. Vybere si každej.
4: Na Slickstyle.cz s kódem CHCI20 máš minus 20% skoro na všechno, tělo, vlasy i vousy.
3: To je Slickstyle.cz.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.

0: co slyšíš, černý na bílým, potáni si more na to, že se nikdy nezmění v Johnny. Autanec, autanec, autanec, autanec, na rádiu Spin.
1: Československá scéna, rádio Spin.

Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, máme 2 hodiny, nějaký drobáky k tomu, no a to je čas, kdy nám tady startuje naše pravidelná hádanka 3 v 1. V téhle hádance pro tebe mám vždycky nějaký 3 jména se společným pojítkem, na tobě pak je tuhle společnou věc odhalit, no a dneska tady taky pro prvního z vás se správnou odpovědí mám hned 2 lupeny na tuhle sobotu do pražského klubu Cross, kde vystoupí Dollar Prince, takže o to se dneska hraje, no a ty lístky dostane ten z vás, kdo jako první kápne na to, co by mohlo spojovat jména Kendrick Lamar, taky Mac Miller a do třetice je to i Travis Scott. Nechám to takhle ze začátku bez nápovědy, tu ti dám samozřejmě za pár minut, jestli ale třeba už teď tušíš, co by mohlo tuhle trojici spojovat, ještě jednou připomínám, je to Kendrick Lamar, Mac Miller a taky Travis Scott, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo volej přímo sem ke mně do studia a to na číslo 210 32 30 30. Tak schválně, kdo na to kápne jako první a vyrazí s náma na Dollara tuhle sobotu do pražského Crossu.

spolu budem profitovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: nad hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Bla bla bla bla bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Co se děje?
1: Bla bla bla bla bla.
0: Jihlava Rebels, já dneska večer.

0: Posloucháš Radio Spin, společně s tím taky Hádanku 3 v jednom, kde dneska teda hledáme, co by mohlo spojovat Kendricka Lamara, Mac Millera a taky Travise Scotta. Mám tady od vás už nějaký tipy, tak jdeme rovnou na ně.
1: Ale já si myslím, že všichni tři mají svůj nějaký celovečerní film dokumentární v životopisnej.
0: Tak o žádný film, o žádný snímek se dneska nejedná, takže jdeme dál.
2: Mám pocit, že to je původ z Comptonu.
0: Compton, tak to je o něco blíž, protože se jedná dneska o něco, co všichni z nich získali od svých měst. Mac Miller to získal v Pittsburghu, Travis Scott potom v Texasu a Kendrick Lamar právě v Comptonu. Takže jestli už teď tušíš, co by to mohlo být, co by mohlo spojovat tyhle jména, Kendrick Lamar, Mac Miller a Travis Scott, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně do studia a to na číslo 210 32 30 30. Já připomínám, že první správná odpověď tady dneska získává dva lístky na Dolara Prince, který už tuhle sobotu vystoupí v pražském Krosu.

0: Hádanka 3 v 1 na rádiu Spin je v plném proudu. Dneska tady hledáme, co by mohlo spojovat jména Kendrick Lamar, taky Mac Miller, a nechybí ani Travis Scott. My už teda víme, že tuhle trojici spojuje něco, co dostali od svých měst. Je to něco, co dostávají významní občané měst za velkou louží. Nevím, jestli to tady úplně funguje i u nás v České republice. Každopádně to můžou dostat taky občané, kteří to město nějak výrazně proslavili. A s rapovým světem v Americe zejména, tak bych řekl, že to je spjatý opravdu hodně. Takže jestli už teď tušíš, co by to mohlo být, co by mohlo spojovat Kendricka, Mac Millera a taky Travise Scotta, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo stále samozřejmě můžeš volat taky přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Stále připomínám, že tady soutěžíme o 2 lístky na Dolara Prince, který už tuhle sobotu vystoupí v pražském Krosu. Rychlá doprava na rádiu Spin, tak začneme na dálničních tazích. Vidím tady velký obousměrný zdržení na D4, postojí si tady u 33. kilometru, takže na to dávej rozhodně bacha. Bacha dávej taky při výjezdu z Brna směrem na Prahu, se to tady na D1 štosuje až po nějakej 150. kilometr. No a lehký zdržení pak hlásí taky D10, kde si lehce postojíš hned u Prahy, a to obousměrně. Regiony tak ty aktuálně vypadají, že jsou naprosto v pohodě průjezdný, tady nevidím žádný štosovačky, žádný nehody. V Praze potom to vlastně taky tak špatně nevypadá. Tady vidím zdržení jenom v Kbelské ulici, kde se to štosuje směrem ven z Prahy, nebo třeba taky stojí Štěrboholská spojka, a to ve směru na Záběhlice. Takže hlavně opatrně. No a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak budu rád, když budeš dávat vědět. No a já to tady pak samozřejmě všem ostatním spinnerům budu posílat dál.
1: Automotospin, tvoje

0: Posloucháš Radio Spin, my už tady máme závěr dnešní hádanky 3 v jednom, kde jsme dneska teda hledali, co by mohlo spojovat jména Kendrick Lamar, Mac Miller a taky Travis Scott. Bohužel už tady nemám žádnou další nápovědu, takže si jdeme poslechnout vaše odpovědi a jdeme se podívat na to, kdo tady dneska jako první byl se správnou odpovědí a kdo si teda odnese i dnešní lístky na Dolara, který vystoupí už tuhle sobotu v 16. v Krosu v Praze. Tak co tipujete?
1: Dneska je všechny spojuje, že dostali klíče od svých měst.
0: Klíč od svého města, to se tady dneska objevilo opravdu hodněkrát, tenhle tip.
2: Myslím si, a doufám si, že to vám správně, je to klíč od svého města. Každý dostal klíč od svého města.
0: Tak tady se nám to opakuje a samozřejmě je to přesně tak. Všichni z nich dostali klíč od svého města. Kendrick dostal klíč Comptonu, Mac Miller klíč Pittsburghu, Travis Scott potom klíč Houstonu. S touhle správnou odpovědí tady dneska jako první byl ale Petr.
3: Ale já si myslím,

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, doufám, že užíváš pondělní odpoledne. My dneska máme 11. května, svátek tak slaví Svatava, takže přeju jenom to nejlepší. My se už za moment podíváme na nadcházející mistrovství světa v ledním hokeji, který odstartuje už tenhle pátek. Řeknu ti, na jaký zápasy Česka se můžeme těšit jako první. No a samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Ještě se jdeme taky podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně teda 20 stupňů, je tam ale pod mrakem, čekají taky lehký přehánky, který nás takhle během odpoledne a taky večera budou trápit. Zítra to vypadá, že už to by mělo být bez dešťů, ale maximaty se vyšvihnou na pouhých 11 stupňů nad nulou. Spin Radio.
1: Slickstyle.cz, to jsou parfémy pro ženy, muže i unisex. Vybere si každej.
2: Na Slickstyle.cz s kódem CHCI20 máš minus 20% skoro na všechno, tělo, vlasy i vousy.
1: To je Slickstyle.cz.
3: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak, s tím, kdo zlevňuje. Pekvol, stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře, stavte s Pekvol. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekvol, stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekvol.cz.
4: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
5: Děvko, nechci platit jednou, musí zkusit sama taky.

0: jsem spin, dětská rad tules, není mi zima, jsem zloba, jsem stále dole, milujem pouličné spin.
1: Československá scéna, Radio Spin.
2: Každý den je voden mín, každý den je voden mín.

0: Posloucháš Radio Spin, svátek všech hokejových fanoušků už je opět za rohem. Už tenhle pátek startuje další mistrovství světa v ledním hokeji. Tentokrát se to bude konat v Curychu ve Švýcarsku. Já jsem tady už koukal, že naše skupina bude Bčko. V Bčku s náma je taky Kanada, Švédsko, Dánsko, Slovensko, Norsko, Slovinsko a Itálie. Tady koukám, že první zápas, který nás čeká taky už tenhle pátek, a to proti Dánsku, bude to ve čtvrt na 9 večer. Stejně tak v tuhle hodinu nás čeká zápas i v sobotu 16. května, kde se postavíme proti Slovinsku. Potom hrajeme v pondělí ve středu proti Švédsku první, potom proti Itálii. Takže já jsem zvědavej, jak to letos klapne, jak ten náš manšaft si letos sedne. Dost doufám, že se zopakuje náš zlatá Praha. To bylo vlastně tady u nás v České republice, kdy jsme naposledy vyhráli. Bylo to předminulý rok, tak doufám, že to sedne klukům úplně stejně a že budeme moct zase oslavovat aspoň nějaký cenný kov. Já věřím, že to tam padne, klukům samozřejmě budu držet palce. No a už teda tenhle pátek v krátce po 8 hodině večer nás čeká teda první zápas. Teď už ale zpátky k hudbě. Radio Spin.
1: Tohle

0: Posloucháš Radio Spin, zítra už je tady opět den, kdy do ulic vyráží Spin komisař Rep, který tady teda kontroluje, jestli skutečně posloucháte Radio Spin. Když dojede za tebou a najde tě, jak skutečně ladíš Radio Spin, tak pro tebe má nachystanou pořádnou dávku dárků v podobě energy drinku od Tigeru. Jsou tam taky novinky s názvem Aura, které ještě dokonce ani nejsou v prodeji. Navíc jak Tiger, tak taky my za Radio Spin přihodíme nějaký merch. Zítra už se teda bude Spin komisař Rep chystat na další lokaci. Minulej týden tak jel do Dušejova a takhle to dopadlo.
1: Tady Spin komisař Rep Maty a já už jsem tady na místě v malebném Dušejově a já už jsem se vydal na to hledat našeho vítěze Michala.
2: Ahoj, ahoj.
3: Ahoj, ahoj, Michale. Maty, ty jsi zkontroloval Michala, jestli poslouchá Radio Spin?
1: Samozřejmě zkontroloval, hraje to tady na plný pecky, takže samozřejmě Tigry můžu předat úplně bez problému.
3: Gratuluju, vyhrál jsi!
2: Děkuju, to bylo docela překvápko, teda popravdě.
3: No tak to je skvělý, věřím, že tričko Tigru bude taky slušet a že se bude hodit k práci. Co ty a Radio Spin?
2: Práci to máme zaplý od rána vlastně do večera a když někam přejíždíme, tak auče taky, no, máme naladěno furt.
3: Na jaký Tiger se nejvíc těšíš?
2: Já mám nejradši klasiku, ale jako občas vyzkoušíme nějaký, co mají, teďka koukám, jestli neměl ani ten modrej tady, tak uvidíme, co to bude, podle mě to bude dobrý.
0: Takže v Dušejově už svoje Tigry mají, ty jestli chceš taky svoji dávku, tak je to úplně jednoduchý, stačí se přihlásit na náš e-mail program@radiospin.cz, tam napiš jenom svoje jméno, taky adresu, kde nás každý dopoledne posloucháš, no a v neposlední řadě taky kontakt a to svůj telefon. No a třeba to bude zítra. Právě ty, za kým Spin komisař Rep dorazí.
4: Mám najít i tebe, bráško. Přihlaš se na program @radiospin.cz a balíček Tigru bude

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, tak vidím tady zdržení na D1, postojíš si tady od nějakého 34. kilometru ve směru na Prahu, takže na to rozhodně dávej bacha. Ve směru na Prahu se štosuje taky D4, u 37. kilometru se to tady začíná štosovat, takže tady taky opatrně. Co se regionu týče, tak v Plzni vidím zasekáno na Klatovský třídě, no a mrkneme rychle ještě taky na silnice v Praze. Tady vidím zdržení na Kbelský ulici, kde se to štosuje směrem ven z Prahy. Lehkou štosovačku hlásí taky jižní spojka ve směru od Barandáku se to tady štosuje, takže na to dávej taky bacha, nebo třeba taky Průmyslová, i tady nějakou tu minutku navíc nabereš, takže hlavně opatrně. No a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, nebo by si chtěl třeba naprášit nějaký revizory nebo švestky, který takhle při pondělním odpolední někde číhaj, tak rozhodně dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál, aby na těch silnicích byly taky v obraze.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin.
2: Hey y'all, this is Alicia Keys and you're listening to my favorite radio station.
3: Hey everyone, this is Danny from The Script on Spin.
4: Hi, this is Azealia Banks.
5: I'm Calvin Harris, you're listening to Spin.
6: What's going on? This is Eminem.
7: Hey, what it is, this your boy Flo Rida.
8: Hey, what's up? This is Nelly Furtado.
1: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.
9: Pusám něco jiného, prosím, Spinner.
10: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: podle tebe.
1: Na Rádiu Spin Ideál hraju přesně podle tebe, takže tady Ideál taky můžeš ladit svoje oblíbený pecky. Já už tady mám teď další vzkaz, a to od Maxe.
2: Zdravím do Spinu, můžete mi prosím vás zahrát nějakou bombu od Pípa? Díky.
1: Tak máme tady jednoho Lil Peepa, já ho hážu samozřejmě do éteru, jdeme si to společně užít. Ty užívej pohodový pondělí, vím, že je to teprve pondělí, ale věřím, že tenhle týden zase uteče, ačkoliv už před sebou teda nemáme prodloužený víkend, tak myslím, že jenom jednou mrkneme a bude tady zase víkend, takže užívej a jdeme na to.
0: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Přeju ti příjemný odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stála Jirka a teď už taky Mára. Čau Máro.
1: Čau Jirko, čau Spineři.
0: Máro, zaznamenal jsi beef mezi Hugo Toxem a OG Pávem?
1: Ano, zaznamenal.
0: Já jsem teda, vzniklo to tak, Spineři, vy co nevíte, tak vlastně OG Páv vydal EPčko s názvem ano. Morová rána a na jednom tracku tak se tam tak jako otřel o několik jmen a jedno z nich byl Hugo Tox.
1: Je to tak.
0: Hugo Tox si nenechal na sebe čekat dlouho a do 24 hodin vlastně vydal odpověď.
1: Což je hustý.
0: Což neudělal teda v celkovém tracku, ale vydal vlastně jenom na Instagram vlastně nějakou sloku přímo věnovanou tomu.
1: Pávovi.
0: Je to tak.
1: Jo.
0: A Páv odpověděl, Hugo Tox odpověděl znova a teď se čeká na Páva. Co na to říkáš?
1: Mně to přijde super, myslím si, že něco takového bylo trochu potřeba na té české scéně, akorát mi přijde, že OG Páv si tak jako vybral toho boze prostě, toho fakt nejtěžšího.
0: To je pravda.
1: Z jední těch jako skalních rapperů české scény, tak si říkám, že mohl začít trošku níž. Viděl bych to třeba na nějaký jako finalisty Mac v rapu nebo něco takového, ale... Ale proč ne? Vlastně jako ve finále. Na druhou stranu si trochu myslím si, že OG Páv na to jde docela chytře a přijde mi, že kolem sebe teďka buduje nějaký jako hype, nějaký jako jméno, renomé, píše se o něm, ať už v negativním nebo v pozitivním. Já si myslím si, že tady ten battle z mýho pohledu prostě vyhrává Tox, ale to jsem trošku zaslepený i tím, že ho poslouchám daleko víc než Páva. A Páv je prostě ten underground, ale přijde mi, že Páv to dělá prostě chytře, že jako se o něm bude mluvit, dostane nějaký poslechy, dostane nějaký čísla a tak by to mělo být.
0: Já si myslím, přesně jak říká, že z tohohle beefu, ať už vyjde jako výherce kdokoliv, tak nikdo tam nebude úplně trapný.
1: Přesně tak, budou těžit oba dva a když to není takový ty jako popěvánky a není to takový to, že si to vyšulal prostě od někud z kapsy, ale jsou to prostě opravdu nějaký bary, něco cíleného. Já myslím, že naráží na toho holuba hodně, ne, u toho Toxe.
0: Je to tak.
1: No, tak mi to přijde prostě. Přijde mi to super a dobrý tah od Páva.
0: Takže holub versus Páv, na tenhle ptačí souboj se můžete podívat na Instagramu. Máro, co dneska budeš řešit ty?
1: No tak my pokecáme dneska o prvním slepým ministrovi.
0: OK.
1: Je to hodně hustý, má to spoustu výhod, si myslím. A je to vlastně docela dobrý tah.
0: Dobře, tak na to si tady počkej s Márou na slepýho ministra. My se ještě podíváme, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 20 stupňů. Je tam ale pod mrakem, čekají taky lehký deštíky, který nás budou trápit až do konce večera. Co se zítřka týče, tam už to bude bez dešťů. Maxima ty se tam ale objeví na pouhých 11 stupních. Takže užívej pohodový zbytek dnes s Márou, potom samozřejmě taky s Poetou a my se slyšíme zase zítra. Jirka, Radio Spin. Peace! Spin Radio.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.
4: Slickstyle.cz, to jsou parfémy pro ženy, muže i unisex. Vybere si každej.
5: Na Slickstyle.cz s kódem CHCI20 máš minus 20% skoro na všechno, tělo, vlasy i vousy.
4: To je Slickstyle.cz.
3: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v dabu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který dab umí. Radio Spin jde s dabou.
6: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.

nám otevřela Chillna Spinu, s tebou Mára, 11. květen, začátek týdne, tak já doufám, že si do něj stoupil v pohodě. Svatý dneska slaví Svatava, tak týpkovi nezapomeň dneska popřát. Každopádně my dneska musíme pokecat o prvním slepým ministrovi. Hele, za mě spousta výhod, pár taky nevýhod, dostaneme se k tomu. Dáme si taky rap DNA, ale to až po 5. hodině, ale to nejdůležitější, tvoje tracky na přání, to taky tvoří tuhletu hoďku, takže posílej voiceovky do naší mobilní aplikace Rádia Spin. Ta je zatím prázdná, nebo můžeš taky volat naše číslo 210 32 30 30. Těším se na tebe, těším se na tvoje tracky, jdem to rozjet. Animal Rap jako první věc. Posílám do éteru Rádia Spin.

0: ráno na Rádiu Spin.
1: I dneska ráno si pro vás Dominik připravil Rádio Spin Music Impro.
2: A u Romana to moc úspěch nesklidilo.
1: No takhle, moc práce se s tím Dominik totiž nedal.
2: No ale mě zajímalo, jak by zněl Polí Garant jakožto člen PSH a já si to splnil.
1: Zněl to úplně stejně, pojďme na to.
2: Kámo, jsem ten největší retard. Včera jsem si místo cíga zapálil pár petard. Jo, běhám v centru jako mumie. Necítím hubu roce, taky ne, taky ne. Valím to binadle, mám pokroumanej svěrač. Furt to ze mnou visí, připadám si jako tahač. Jo, kámo, jsem ten největší retard. Naběh jsem si do bazénu, postavil se na start. Skočil na mořníka, ale už mi to tak neva. Ta vada, že tam nebyla voda. Lepka už srostla, teď jsem frajer jako děda. Všichni ví a můj mozek si co vypůjčila věda. Jo, kámo, jsem ten největší retard. Hraju s bábou doma karty, říkám tomu hazard. Nejdřív jsem jí obral o 2 koruny, potom o důchody a nakonec i o zuby. Tady jde o typa s titulem retarda. Přírodní detox je to legenda. Zápisky z kroniky, co teď člen a letím se podělit s příběhama.
3: Čau, spinaři, to znělo jako originál. Super.
1: Mně to taky tak přišlo, taky mi to přišlo, to je odfláklý.
2: No ale tak v tom případě je to správně, jestli to zní jako originál, to je v pořádku.
1: Asi jo. Příště ti zase vyberu Radio Spin Music Impro já, ať to nemáš tak úplně jednoduchý.
2: OK, takže to v pondělí. No a slyšíme se taky zítra ráno tady na Radio Spin, tak buď zase s náma.
1: Užijte si den.

s tebou Mára, tak prosím vás, spineři, tak v Maďarsku tam se dějou teďka teda hustý věci. Odvála maďarská klobása, a.k.a. Orbán, a dějou se věci. Ve světě je totiž teďka in, aby ministři byli třeba AIčko, nebo alespoň jejich asistenti, ale co předvedl Maďar, je teda nevídaný. To doslova. Protože na ministerstvu sociální a rodinné záležitosti, tak tam to povede slepec. Normálně slepej týpek jak patrola, ale vnímám spoustu výhod teda. Třeba žádná svůtná asistentka už tě nebude rozptylovat. Maximálně tvůj asistenční pes. Úplatky? Tak ty nevidíš, jako doslova, prostě soudce. No vy jste vzal úplatek? Ne, já nic neviděl, pane soudče. Ne, já jsem opravdu nic neviděl. Pomlouvat tohle ministra, to nechceš. Jako ten tě uslyší až na chodbu. Velká nevýhoda. Velká nevýhoda, to teda vnímám, jako očuráš ho, kámo. Úplně jednoduše. Jako já jsem Čech, já bych toho zneužil. Třeba byt za 5 000 pro sociální slabé. Já bych ho nemohl mít, ale tak víš co. Pane ministře, ne, prosím vás, tady jenom rychlej podpis. Ne, to nečtěte, to nedávejte nikomu. Ne, to jsou faktury, to neřešte vůbec. Moje jméno? Ne, v pohodě, jenom podpis. Jo, super, děkuju moc. Děkuju, mějte se, naschlenou. A až to praskne? Ne, ježiš, ne, já se nebudu stěhovat. Ne, manželka k tomu má vztah. Já nemůžu, ona mi to zakázala. Ne, opravdu, to nejde. Tak přece nechcete naštvat moji manželku, ne? Jak to dopadne? No uvidíme. Teda, já to rozhodně uvidím.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice a to konkrétně D4, 20. kilák směr Příbram, tady kolem 5 minut, čtvrt hodiny na D1, na příjezdu do Brna, Bacha od Slavkova od 210. kiláku, čtvrt hoďky a ještě D10, 58. směr Turnov, tady je nehoda, naštěstí bez kolon. Kde si ale počkáš, tak je třeba Plzeň a to třeba na Tyršový a taky na 27. nehoda ještě na Borský, kreš potom hlásí Pardubice a to na Drážce a ještě Ostrava, tady je zasekaná Rudná a Cihelní. Hlavní město, tady to je podezřele klidný, červeně svítí Vilzonka a Nuselák směrem do centra, taky jižní spojka od Barandáků směrem na Spořilov, zhruba 10 minut, nějaká menší štosovačka na Českobrodský, taky na Štěrbolský spojce, Belská a Novopatská směr Letňany, to už je taková klasika a ještě zmíním Bělohorskou, ale tady naštěstí jenom kolem 5 minut. Ode mě z dopravy je to všechno.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
1: Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deči a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.
3: Sedím v Barceloně, páje unikóně, písek moře, more, neptej se mě, co

0: něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice. It's okay, okay.

0: podle tebe. Čel na spinu, s tebou Mára, pondělí, dohrál ti Rouge, Bruno Mars a PT, to byl trošku takový popík. Tak chtěl by to trošku smíchovskýho rapu, tak to nám přinese Jirka, nazdar Jirko.
1: Čo, Máro?
0: Tak my už jsme tady naznačili Dolara a jeho Rax. Tady ten banger, já si myslím, že ho budeš věnovat trošku sobě, protože ty by si přál vyhrát ty lupeny, co tady soutěžíme, co?
1: Přesně tak, mám na to ještě 4 perní dny, tak doufám, že se mi to aspoň jeden den zadaří a toho Jirku prostě porazím,
0: nebo musíš.
1: Zjistím, co on prostě má za lubem a budu první, no.
0: Přesně tak, v hádance 3 v jednom, lístky na Dolara. Jirko, já ti přeju velký štěstí, ať to vyhraješ, fakt bych ti to moc přál, bohužel to nemůžu ovlivňovat, nebo naštěstí to nemůžu ovlivňovat.
1: Naštěstí, kámo, pozor,
0: jako. Naštěstí.
1: Ano.
0: A ty... Takže je to naprosto v pořádku. Takže Rax, ještě se zeptám, chceš to někomu poslat?
1: Těch lidí by bylo strašně moc, já to radši nebudu zamotávat.
0: Dobře. Tak já ti to věnuju, Jirko. Co ty na to? Já ti to prostě věnuju, ať ty lístky vyhraješ.
1: A já to věnuji tobě, že jsi to krásně zahrál.
0: Dobře, tak děkuju moc, Jirko. Hele, měj se hezky, ať se ti daří.
1: Máro, díky moc, měj se
0: krásně. Ahoj, čau. Hej.

0: Star. Jonas Pinu, s tebou Mára, 11. květen, pondělí, dneska svátek slaví Svatava, tak nezapomeň popřát, asi neznám nikoho s tady tímhle jménem, tohle nevadí, co ale znám, je předpověď počasí. Yes, než si dáme rap DNA, tak ještě mrkneme, jak je venku a je to tam docela divoký. Republikou prochází jedna bouřka za druhou, je to skoro rozsypaný po celé republice, takže pravděpodobně se ti to dotkne. Co se týká třeba Prahy, tak kolem 5. přijdou ty největší průtrže, taky ještě potom kolem 11. večer. Každopádně určitě, ať už seš kdekoliv v republice, bude pršet, s tím počítej. Za chvilku rap DNA.
1: Spin Radio.
2: Slickstyle.cz, to jsou parfémy pro ženy, muže i unisex. Vybere si každej.
3: Na Slickstyle.cz s kódem CHCI20 máš minus 20% skoro na všechno, tělo, vlasy i vousy.
2: To je Slickstyle.cz.
4: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak, s tím, kdo zlevňuje. Pekvol, stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře, stavte s Pekvol. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekvol, stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekvol.cz.
5: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
6: Československý underground.
7: Paskvil 2026, Radio Spin. Yeah.

Rap DNA, s tebou má Ráčo na spinu a po 5. hodině startuje rubrika, kde rozeberu track po vrstvách a ty musíš uhádnout, o jaký banger se jedná. No a minulej týden jsme zakončili tohletou peckou. Hodně random zvuk, ale i tak si poznal, že se jedná o Prodigy a Omen. No a dneska je to taky docela těžký. Říkal jsem si, jestli vůbec na tebe mám vytahovat tady tenhle ten sample z 95. Ale nakonec jsem si uvědomil, že hodně z vás už má něco naposlouchaného, něco od Jito, tak neber to jako urážku. A Jirka to tady zvládnul přede mnou, tak si říkám, že to zvládneš i ty, když tak ti poradím, přijdou nápovědy. Tohle je dnešní sample v Rap DNA. No a že seš to ty, tak ti to pustím ještě jednou, jmenuje se to Spinin, Bernard Wright, 81. Takže jestli tušíš, volej naše číslo nebo posílej voiceovky. Jestli vůbec netušíš, která by je, vůbec se neboj, nejseš určitě jedinej a přijdou nápovědy, ale mám pro tebe dobrou zprávu, dáme si ještě delší ukázku 181., protože je to soulová věc a je to krásný to je.

1981, Bernard Wright, Spinin, naprosto krásná jazzová, funková, soulová věc, která opravdu srší energií. No a v 95. jeden rapper vzal, vysemploval a použil pro svůj ikonický track Jakej, to už je na tobě. Takže pokud netušíš, přijdou nápovědy, případně volej.

0: Rap DNA pondělí, nějakých 16 minut po pátý, to znamená, že už jsme si ukázali, nebo pouštili dnešní ukázku, ta zní takhle. A mám fakt radost, protože se tady našli borci, co to poznali, takže můj strach o tom, že to dneska nikdo neuhádne, je rázem pryč. No a teďka bych si přál, aby to uhádlo ještě pár lidí, takže přijde i pár nápověd. Třeba i ta, že rapper si v tomhletom tracku hodně přeje. Opravdu přeje si v tomhle tracku. Takže pokud ti angličtina není cizí, věřím, že na to přijdeš. Druhá nápověda, třeba ti pomůže i tady ta ukázka, protože tohle je další část samplu. Chanté more. Moje francouzština je hodně chabá, takže to určitě ne, ale ukázka ti snad pomohla. No a třetí nápověda, tohle je totálně feel good song. Je to nějaký ten vibe toho Ice Cube'a, toho It Was a Good Day, tady ten vibe, tohle to je ono, to dneska hledáš. Ne samozřejmě tohle konkrétní, ale tady ten podobný vibe, je to opak gangsta rapu, takže v té době proti mainstreamu, ale to už jsou velký detaily, takže ještě jednou, naposled dnešní ukázka. A fakt ti fandím, aby si na to ještě přišel.
1: Poznal jsi? Dej vědět. Apka Rádia Spin. Nebo telefon 210-32-30-30.
2: Damn. Life can flip in a matter of seconds. One morning you waking up in the projects. And the next morning you wake up in a $1.2 million car.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin za šupohledem na dálnice, a to konkrétně D1 čtvrt hodiny na příjezdu do Brna od 210. kiláku zhruba od Slavkova. Jinak jsou dálnice v pohodě, to mě docela překvapilo. V regionech je to takový trošku horší, nehoda je v Plzni na Borský a ještě jedna teďka čerstvá na kruháku Sukova a Folmavská. Kreše taky potom v Teplicích na Hrázní a ještě jedna nehoda, a to v Olomouci Krapkova. Ještě hlavní město, tady je nehoda na jižní spojce, je to před Brněnskou a čekáš od Baranďáku zhruba 10 minut. 10 minut ještě na Českobrodský, a to kvůli nehodě v Běchovicích, a poskakuje taky samozřejmě centrum. A to Vilzonka a Nuselák směrem do centra. Ode mě z dopravy všechno a za chvilku odhalení Repdéna.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Říkaj ještě chvíli.

žiju.

0: Rap DNA s tebou Mára, máme po půl šestý, to znamená, že si tady jdeme konečně rozlousknout dnešní super duper sample, ten zněl takhle. Už jsme si říkali, že to je jazzová pecka z 81. Spinning Bedward Wright, no a jdem se taky podívat na tvoje odpovědi a já doufám v to, že byli správný. Odevolal jako první.
1: No já si myslím, že jo, protože to je Skilo a I Wish.
0: I Wish máme poprvý, co Alex?
2: Alex, vím, je to I Wish Skilo.
0: Po druhý?
3: To si taky jako troufnu. Takže Skilo, I Wish.
0: A po třetí? I wish I was a little bit taller, I wish I was a baller, I wish I had a girl who looked good, I would call her. Naprostá pecka, fakt úplně extrémně pozitivní track. A co mě teda baví, jsou vaše pozitivní vztahy k tomuhle tracku, protože Ory.
1: Můj oblíbený song, já si vždycky o něj volám, takže jako to nemůžu nepoznat.
0: A třeba ještě John.
3: To byla obrovská pecka, no, v té době. Ty starší jako jsem já, rozumíš, ty půlstoletní se připojí, tak to poznáme.
0: Dneska prostě tvrdý jádro hiphopu a fanoušků tady z Rádia Spin nás prostě zachránilo. Odhalili jste tady ten naprosto skvělý track. A jak říkal John, je to opravdová pecka a v té době něco nevídaného, protože vem si, že máš 95. A co ti jede za tracky? Tupac, Dr. Dre, Coolio, Gangsta Paradise, prostě gangsta rap jenom. A pak přišel prostě s Skilo, řekl ne, já si přeju prostě být větší, já si přeju mít prostě auto, přeju, abych byl jako bowler, já nemám prostě Rolexky, nemám prostě velký prachy, nemám fára, nemám zbraně, ne, já mám prostě tady ten skvělý beat, prostě skvělou náladu a tu ti jdu pustit taky. Skilo, I Wish, Radio Spin, Rap DNA, zase zítra.

0: podle tebe.
1: Čel na spinu, s tebou má rád 6:45. Za chvilku nám tady odstartuje hodina, kdy budu hrát jenom podle tebe celých 60 minut. Playlist už se pomalu staví, ale určitě místa je ještě dost, tak budu moc rád, když třeba pošleš voiceovku do naší mobilní aplikace nebo cinkneš na naše číslo 210 32 30 30 a track si objednáš, já ho dám do playlistu a všichni budeme spokojení. Každopádně voiceovku poslala před malou chvilkou Nela.
2: Ahoj, mohl by si prosím pro tebe a pro mě a pro všechny, kdo jedou zdrchaný z kanclu, pustit refa a dobrý den. Díky moc, čau.
1: Zdrcená z kanclu, Nelly, je to teda drsný, ale věřím, že refiu, dobrý den, takováhle pozitivní věc, tě prostě vrátí do pohody a zítra to zase zvládneš. Tak jo, Radio Spin a nezapomeň, za chvilku budu hrát jenom podle tebe.

0: Sara Dekas, Izzo, Talk to me a Nobody Ho Listen zakončuje, nebo Nobody Ho Listen remix zakončuje 5. hodinu s tebou Mára, pondělí, Svatava má dneska svátek. No ale samozřejmě my se přesouváme k 6. hodině a to znamená, že budu hrát jenom podle tebe. Buď to z mobilní aplikace, nebo z našeho čísla, tak se jdeme podívat třeba za Johnem.
1: Ze soundtracku Na plech, jestli to máte. Sláva hiphopu.
0: Sláva hiphopu, to je super, to budu používat. Free Grunza, hozená do playlistu. Bidí.
2: Zdravím všechny, to má hezký den. Doufám, že si to užíváte. Chtěl bych nechat zahrát Izzo a Melange pro všechny kluky, kteří prostě jsou tvrdí a nezdolní, ale zásady mají pro ně nějaký smysl.
0: Zásady, to si myslím, že je úplně krásný slovo. Takže Biggie, odpalíme to s tebou. Izzo, Nintendo, Melange, 5,5 minuty krásného českého repu, takže to si dáme hnedka ze začátku. A ještě pro Béďu.
3: Tak dáme pašeráckou, jestli můžem. Jdu to poslat klukům, který jedou se mnou v autě a jedeme na, do Barbru, do Sušice, se ostříhat.
0: No tak borci, já doufám, že splníte svůj slib a přijde do apky třeba do hodiny nějaká fotka prostě z barbershopu. Fakt o to stojím, doufám, že jo. No a samozřejmě můžeš se přidat tady k borcům k Béďovi i ty, ne, že můžeš podstat fotku z Barbra, ale odkudkoliv a k tomu samozřejmě přidat i svůj oblíbený track na přání. No a my se podíváme ještě na počasí, aktuálně kolem 20 stupňů, Prahou už teďka prochází jedna přeháňka za druhou, ale to celou republikou, u Jihlavy je teďka bouřka jako blázen, taky ještě už Žďáru nad Sázavou a všechno se to přesouvá směrem na východ. Na severovýchod bych tak řekl. Takže to jsem já jakožto Rosnička, tím taky se končí tady ta hoďka a taky startuje 6., kdy budu hrát jenom podle tebe.
4: Fine Radio. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
5: Slickstyle.cz, to jsou parfémy pro ženy, muže i unisex. Vybere si každej. Na Slickstyle.cz s kódem CZ20 máš minus 20% skoro na všechno. Tělo, vlasy i vousy. To je Slickstyle.cz.
6: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej si na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.

0: 6. pondělí, to znamená, že nám odstartovala hoďka, kdy budu hrát jenom podle tebe a budu hrát třeba i podle Karla.
1: Sergej Kouk. Jo, byl by to prostě určitě, to mám rád, co jedou tady perou kýbly a se zvonem.
0: Ok, takže zdravím do Plzně, budeme posílat taky Johnnymu.
2: Dobrý, tady Johnny Headbusta. Bylo by možný zahrát skladbu Hluboko. To je brutální pecka na dnešek. Kdybyste mohli, bylo by to skvělý.
0: Děkujeme moc i Vejzu, že nám doplnil, že seš 4 kiláky před Brnem, brácho, tak to už máš za pár. Hluboko to nebude, píšu si, bude to dneska na slovo, tam ještě Rest a Michaljov, to jsou oba dva borci z východu, protože Rest je narozený na Slovensku a Michaljov to je Brňák jako poleno, vlastně není, on je z Ukrajiny, no ale potom vyrůstal v Brně, takže věřím, Johnny, že už to budeš mít u kluku za chvilku, takže to si dáme, zahraju ještě pro Davea.
3: Tak Dave, hodíš mi tam Red Hot Chili Peppers, Californication,
4: to.
0: Ale brácho, i když to říkáš úplně nejlíp, nemůžu ti to dát, protože si pořád musíme držet tu jako strukturu toho, že se tady hraje spíš hip-hop a rap, ale co ti dám je California Love, protože to je taky z Kalifornie, Red Hot Chili Peppers to nejsou, i když je to naprostá pecka, takže doufám, že to je takový kompromis, Dave, když tak si cinkni ještě o nějaký track, samozřejmě ti to moc rád splním a kterýmukoliv spinnerovi, takže 210, 32, 30, 30, nebo naše mobilní aplikace Rádia Spin, ta je zatím prázdná, takže můžeš doplnit. Teďka Kouř, Hector a Sergej B.
5: Hektory,

0: Čo na spinu s tebou má rád 20 minut po 6, to je přesný čas, 11. květen, no a my pokračujeme v této krasojízdě, kdy budu hrát jenom podle tebe a budu hrát třeba podle Batyho.
1: Hele, tak jo, já to pošlu svému kolegovi, já tě spokojený, protože on 18.22 ještě bude za volantem. Já už budu doma hezky pěkně balit brčko a vzpomínat na něj v koloně.
0: Tak Baty, zdravím tě domů. Užívej a zdravím i tvýho kolegu, který pravděpodobně ještě pracuje, tak ať mu to utíká, zahraju taky pro Jindrovi, který mi sem před chvilkou volal.
2: Dobrý den, tady Jindřich Očka. Prosím, San Andreas. Asi to všem, co mají rádi, to ten track svým tátovi.
0: Takže tvýmu tačkovi a samozřejmě všem fanouškům Michailova a Bobbyho Blaze a do třetice to bude Gumič. Nazdar, Gumo.
3: Nazdar, teď
0: si. My jsme mimo éter rozebírali tvoje závody, které se konaly o víkendu, rybařský, tak ještě mi, vodácký, tak mi řekni, jak jste dopadli i s dětma vlastně, ty jsi mi naznačoval.
3: No, ale já už nejezdím, já už jsem starý pardál, já už tam jenom sedím na brankách a dělám jim čárky, ale děti dopadly úplně výborně, jako to startovali nějaký 15. a dojeli 9.
0: Hustý. No jsou po tobě, Gumič, já si myslím, že to je jasný.
3: Některý jo. No a kajaky jsme tam zandali nějaký, jako naše děti teda samozřejmě, takže super, no.
0: Paráda.
3: No, tak tam je, patří oheň, kytára, že jo, a pití.
0: Ježiš, tak to je krásný víkend. My si to ještě zpříjemíme, Queen Speech, jo. Chceš to někomu poslat, Gumič, tady ten track?
3: Hele, jako někdo mě napadá, ten ale neposlouchá, takže to pustíme hlavně tobě, ať si poslechneš nějakou pěknou písničku.
0: Super.
3: A všem spinnerům, který poslouchají, to nejlepší rádio,
0: díky moc, Gumo, měj se hezky, čau.
3: Taky, čau, Máro. I'm a bad gal from the island, yeah. You know how to post tweets, but don't know how to flush the toilet.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin za šupohledem na dálnice a to D2, kde je nehoda na 12. kiláku směrem na Brno. Jsou tam tři borci v sobě, naštěstí bez kolon, jinak jsou dálnice naprosto průjezdný, skáču teda do regionu. Nehody jsou dvě v Plzni, jedna na Borský a další na kruháku Sukova a Folvavská. Ještě jedna nehoda a to čerstvá v Jihlavě na 38. na příjezdu do Jihlavy. Jinak regiony hlásejí všechno v pohodě. Ještě hlavní město, tady je crash na jižní spojce před Brněnskou od Barandáku, menší zdržení a ještě druhý crash a to druhý směr, nebo respektive, ano, druhý směr na jižní spojce a to u Spořilova směrem na Barandák, je to docela kousek od sebe. Ještě zmíním Vlzonku a Nuselák směrem do centra, tady po 7 minutách menší zdržení, jinak je to ode mě vše.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Spin Radio.
1: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Jindřichova Hradce. Nově to vysíláme na 90 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin. Rádio Spin na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
0: No a my máme po 6:30, to znamená, že už jsme za chvilku za polovinou času, kdy hraju jenom podle tebe, tak toho ještě určitě využij, objednej svůj oblíbený track buď to do naší mobilní aplikace, jako to udělala Růže.
3: Já bych chtěla poprosit pustit písničku pro mého muže Filipa Magrebyho a chtěla bych mu pustit 13 many a Hartriko nás nezastaví. Moc tě miluju, baby, a jednou si tě vezmu.
0: To je krásný. Doufám, že vaši lásku taky nic nezastaví. Tak to byla mobilní apka a zahrou taky z našeho čísla, kam se dovolal Dave.
4: Asi Hydra od Izomandiase.
0: No a jak už bývá u Davea zvykem, posílá to své sestře, tak i dneska v pondělí posíláme tvé ségře, Dave, a samozřejmě taky všem posluchačům Rádia Spin.

Čo na spinu, s tebou má rád, to byl Metro Boomin, Ash je Propy a Rossi, I'm Dreaming ze Spider-Mana a Spider-Verse. Mimochodem, nevím, jestli jsi o tom věděl, ale existuje tady ta verze v orchestrální verzi, symfonický orchestr Red Bullu, poslechni si tady malou ukázku.

0: To je jako... Jestli jsi to neslyšel, tak cokoliv, co Red Bull Symphonic vydá, je naprostej pík a tady ten koncert Metro Boomin byl naprosto legendární, je to celý na YouTube, doporučuji. Každopádně to jsme trošku odbočili a to od toho nejdůležitějšího, kdy hrajou tvoje oblíbený pecky na přání a zahrajou teďka pro Katku.
1: Oj, prosím tě, já bych chtěla tě poprosit, jestli by si mohl zahrát mýmu synovi, že ho moc milujeme, celá naše rodina a Stešek, že to bylo, že to ať hodí za hlavou a jestli tě můžu poprosit, jestli mi pustíš Ferrari.
0: Ferrari, Pop Smoke, Central C, další na featu, tak to letí. Pro vašeho syna, bohužel jsem nezjistil jméno, ale to nejdůležitější bylo předáno. Prostě zítřek, respektive včerejšek hodit za hlavu a soustředit se na zítřek. To je to nejdůležitější. Ještě mám zhruba takový 2-3 tracky, který bych ti mohl zahrát, tak doufám, že se zavoláš na 210 32 30 30 nebo pošleš voiceovku, abych ti mohl zahrát tvůj oblíbený track na přání, protože hoďka, kdy hraju jenom podle tebe, se ší.

Rádio Spin.

0: zakončuje 6. hodinu a hlavně hodinu, kdy jsem hrál jenom podle tebe. Máme pondělí 11. května. No a ode mě už je to dneska všechno. Ale nezoufej, od 8. tady bude samozřejmě DJ Poeta se svýma novýma trackama, co nám dropli pravděpodobně v pátek a během minulýho týdne, takže to si určitě poslechni. Věřím, že třeba dorazí i nějaký host, nějaký live set, prostě jak to znáš u Poety. Bohužel dneska není ještě repríza Spin Fresh, ale premiéra tě čeká opět v pátek, tak nezapomeň hlasovat, protože teďka 2 týdny nebyla, tak ať se k tomu můžeme s velkou parádou vrátit. Ode mě, jak už jsem říkal, je to všechno, zítra se zase slyšíme od 4 do 7 a podíváme se ještě v rychlosti na počasí. Aktuálně republikou prochází jedna bouřka za druhou, ta jedna z těch největších je aktuálně v Jihlavě až na Hradec Králové a posouvá se to dál na severovýchod. V Praze ještě taky jsou nějaký přehánky, ale bude pršet de facto až do zítřejších 5 hodin ranních. Tak s tím počítej, bacha taky na kroupy, už jsem taky viděl nějaký fotky, že to je docela slejvák, tak a hlavně opatrně a hlavně, ať se nikde nevysekáš. Ode mě vše, od 8 Poeta, tady na Rádiu Spin.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku?

0: ráno na Rádio Spin.
1: I dneska ráno si pro vás Dominik připravil Rádio Spin Music Impro.
2: A u Romana to moc úspěch nesklidilo.
1: No takhle, moc práce se s tím Dominik totiž nedal.
2: No ale mě zajímalo, jak by zněl Paulie Garant, jakožto člen PSH, a já si to splnil.
1: Znělo to úplně stejně, pojďme na to.
2: Kámo, jsem ten největší retard. Včera jsem si místo cíga zapálil pár petard. Jo, běhám v centru jako mumie. Necítím hubu, roce taky ne, taky ne. Valím to by nadle, mám pokroumanej svěrač. Furt to ze mnou vysí, připadám si jako tahač. Jo, kámo, jsem ten největší retard. Naběh jsem si do bazénu, postavil se na start. Skočil na mořníka, ale už mi to tak neva. Ta vada, že tam nebyla voda. Lepka už rostla, teď jsem frajer jako děda. Všichni ví a můj mozek si co vypůjčila věda. Jo, kámo, jsem ten největší retard. Hraju s bábou doma karty, říkám tomu hazard. Nejdřív jsem jí obral o 2 koruny, potom o důchody a nakonec i o zuby. Tady jde o typa s titulem retarda. Přírodní detox je to legenda. Zápisky z kroniky, co teď člen a letím se podělit s příběhama.
3: Čau, spineři, to znělo jako originál. Super.
1: Mně to taky tak přišlo, taky mi to přišlo, to je odfláklý.
2: No ale tak v tom případě je to správně, jestli to zní jako originál, to je v pořádku.
1: Asi jo. Příště ti zase vyberu Radio Spin Music Impro já, ať to nemáš tak úplně jednoduchý.
2: OK, takže to v pondělí. No a slyšíme se taky zítra ráno tady na Radio Spin, tak buď zase s náma.
1: Užijte si den.
4: Pusa něco jinýho, prosím, Spine. Pojď to rozpálit, pojď.
0: Radio Spin. Nejvíc rapu. Republice.

sety, hosti, záplava nový a neotřelý muziky, kterou teprve objevíš. Rap Mondays a DJ Poeta. Každý pondělí od 8 večer

0: Radio Spin. DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Je to tak, Rap Mondays, opět po týdnu a opět spousta novinek, i když tahle rozhodně zněla jako něco staršího, protože to byl DJ Premier a Alchemist a jejich společná věc For The Geek. Oni jsou spolu na turné, nevím, jestli už dojeli turné, nebo jestli ještě pořád jsou. Každopádně v rámci turné byli v Praze v Sasazu a bylo to opravdu nádherná akce. Já jsem se tady nad tím rozplýval. A mám pocit, že tenhle track je toho důkazem, že ta chemie jim prostě fungovala a že byli spolu rádi. Bylo to poznat ze všech videí na sociálních sítích a bylo to poznat i na tom koncertě rozhodně. Bylo to opravdu jako výborný. Nečekal jsem, že dva producenti udělají takovouhle super show a že mě to bude bavit navíc takhle dlouho, protože to bylo opravdu jako neskutečně povedený. Fakt jako klobouk dolů před pánama, obzvlášť Premiér je už hodně starší pán, dá se říct, a ve finále on byl ten energičtější, se mi zdálo, takže jejich společná věc For The Geek nám otevřela dnešní Rap Mondays. Budeme si hrát spoustu novinek, nejenom takhle boomerských, ale mám tady pár ještě boomerských rozhodně, mám tady věc, ve který hostuje Method Man, mám tady jednoho Camerona novýho z Dipset, takže starší pánové opět. Říkal jsem si, nějak jsem se naladil na to, že zahraju znovu D12 s Exhibitem a s Beedlem, protože prostě se mi to nějak hodilo do těch beatů, který vám tady budu pouštět na začátku. A pak bych možná switchnul, mimochodem je tam nádherná věc, kterou produkoval Idea taky, a možná si k ní něco řekneme ještě, protože to je jako taky něco neuvěřitelného. A pak bych chtěl switchnout možná malenko do R&B, možná lehce funk nějakej, možná nějaká evropská země, mám tady spoustu i německých věcí, Bones MC má nový EPčko a tak dále, nějaký UK věci tady mám, i Francii, vlastně i Čechy, i Slovensko, nevím vlastně kam se vydat, kam mě to zavede, ale myslím si, že aspoň ty domácí věci bych mohl dát a teď budeme teda trošku boomerovat, ale jsou to úplně nové věci, takže to hraje krásně, jenom je tam třeba ten boomerštější sound a vlastně to, čím jsem to chtěl ještě trošku otevřít, řekněme kromě Premiéra, tak jsou JPEG Mafia a to rozhodně není nic boomerskýho, ale řekněme, že mi to malinko zapadá vibem. Tak pojďme na to, na Radio Spin. Jo, a mám taky připravený teda úžasný DJ set pro vás, ale to samozřejmě až později. Teď si dáme minimálně hoďku půl totálních novinek. Rap Mondays na Radio Spin.
2: I'm in your face, I'm at your gate. Tickets to funerals, tickets to wake. Shipping right down to Guantanamo Bay. I took my brrr out of the day. Shooting the has-beens ready for hey. You're not a boss, I heard your boss. Don't really fuck with or know who you are. I see the green in your force is gone. In your prime, you was off what you are. RP Mike, Jackson Johnson, shout out to Tom.

We ain't done yet. Joey looking husky.

0: kingdom. For the Zai and the zones. It's the biggest, man. What y'all talking about? We ain't even started yet, man. Y'all thought y'all seen something. We ain't even started. It ain't even started yet. You know what I'm saying? The ski resort ain't even done yet. The craziest roller coaster in the world. That's just so much, man. Like, Riyadh, Jeddah. Oh!
1: Radio Spin. DJ Poeta. A Rap Mondays.
2: Tak já jsem si říkal, že nebudu moc mluvit, že budu spíš pouštět novinky, protože mám nakřáplej hlas a nechci vás tím otravovat, ale nedá mi to, protože tahle věc mě hodně baví, hodně nadchla a vlastně jako samozřejmě všechny, co dneska hraju, ale Swizz Beatz je prostě můj velký oblíbenec a zaujalo mě, že spolupracovala s týpkem, který není vůbec vlastně velký. Údajně on si říká Saud, jestli to vyslovuju dobře, je ze Saudské Arábie, to se celkem dá odhadnout. A on neměl žádný velký čísla na Spotify, teďko díky tomuhle tracku se Swizz Beatzem, tak má trošku větší čísla na Spotify, ale pořád to nejsou jako žádný, ani statisíce popravdě. A přesto teda tohle vzniklo, takže to je vždycky zajímavý. Nevím, jestli v Saudské Arábii nějakým způsobem jinak než muzikou, nebo na jiný platformě než na Spotify vydělal dost peněz na Swizz Beatze, nebo jestli jsou příbuzný, těžko říct. Každopádně vznikla tahle věc Going Back to Saudi, která mi přijde hodně povedená, má skvělou atmosféru. Předtím nám hrál Cameron, před náma už zmiňovaný D12 s Exhibitem a s B-Realem, taky to mám, to je možná i nejstarší věc dnešního vysílání, protože už je venku asi 3 týdny. No a pak tady mám třeba novýho Armani White, T.I. udělal super věc, ten poslední dobou vydává hodně, vydal další věc s Farelem, což mě velice potěšilo, hodně povedenou. Pak tady mám takový R&B kombinace, trošku jednu funkovku, pak se podíváme do Čech a na Slovensku, už jsem se rozhodl aspoň jak poskládat tu hodinu, protože těch novinek mám opravdu strašně moc. Podíváme se taky do UK a stihneme, doufám, i nějaký nový US věci s novějším soundem, ne s tímhle boomerským, který na vás tady pálím právě teď na rádiu.

0: me any place on the map, cause I'm him. Never chase bread, chase the vision. Make your word when you see it, be the business. No cap, God am a witness. Success feel better, independent. 9-11 at the Valley, Adelinic. Big Master P vibe, no limit. Falling hard on another hemisphere. Somebody tell them people Mr. Hem is here.
1: Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa.
0: Mr. Hem is here.
1: Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa.
0: Mr. Hem.
2: Radio Spin. DJ Poeta. A Rap Mondays.
3: Hrajeme si novinky, hrajeme si strašně noviny. Tohle byl T.I., Pharrell a Mr. Him. T.I. je v beefu s 50 Centem. 50 Cent dělá, že se to neděje v podstatě. A T.I. vydává brzy údajně svůj poslední desku. Každopádně ve formě je úžasný, takže já se těším. Doufám, že tam bude mít víc Pharrellovek. Rozhodně mu to funguje. Předtím nám hrál novej Armani White. Teď si dáme Blacka s Young Thugem. Skvělá věc, Ash and the Blunt, opravdu povedený. Mám tady několik takhle kombinací repu se zpěvem, který věřím, že vás budou taky bavit. Ayana, Irish a Taleb Kweli. A pak si dáme... uvidíme, jestli to tam dám, protože se to strašně nehodí, ale strašně se mi to chce zahrát. Uvidíme, jestli tam dám věc, o který teď mluvím, tak vám k ní něco řeknu. A pak přejdeme taky na český a slovenský věci. Mám tady opravdu jako neskutečný bomby a volně přes český slovenský věci přejdeme do UK. Uvidíme, jestli tam zvládnu ještě to Německo nějaký, hrozně bych rád taky nějaký nový US věci. Uvidíme, co všechno stihnu. Mám klasicky víc hudby, než vůbec můžu zahrát, takže. Je to nabitý. Co nestihnu dneska, zahraju příště. Teď pojďme na Blacka s Young Thugem. Hodně povedená věc. Na Radio Spin.

0: Radio Spin. DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Dneska takhle nádherně vibujeme na Radio Spin a budeme až do 11. Mám tady opravdu spoustu krásných věcí. Tohle byla Ayana Irish a Taleb Kweli, Dear Friend, nová věc. Ayana Irish je úplně vlastně neznámý jméno, žádný velký čísla, ale teď si střihla hostovačku s legendou, s Talebem Kwalim a vznikla takováhle božská nádherná věc. No a já jsem říkal, že pokud budu hrát jednu věc, že ji okomentuju, ona se totiž jako těžce nehodí zvukem, ale ve finále je to jedno, protože jako co vlastně se hodí, co se nehodí, kašlat na škatulky. Já jsem si navíc řekl, je to můj pořad, tak proč bych to nepustil, když mi to baví. Já teď poslední dny totiž hodně poslouchám novou Chaka Khan a Chaka Khan, samozřejmě já si tady dělám srandu z těch 55 a 50 letých raperů, že jsou dědečkové, ale Chaka Khan je samozřejmě ještě kousíček starší, což se úplně nehodí tady rozebírat, ale její sound prostě, jako pro někoho je vlastně funk nebo disco funk, nebo jak tomu chcete říkat, retro, ale za mě ona to dělá naprosto současně, naprosto nádherně a má novou věc, která se jmenuje Chuckzilla a která mi přijde naprosto skvělá. Opravdu to poslední dny poslouchám tak jako hodně dokola, tak si dáme Chuckzillu. Je to takový jako vybočení z toho rapu a R&B, který tady dneska máme, ale vzhledem k tomu, že je možný, že vybočíme i někam do afrobeatu nebo někam do reggae, tak vlastně se zas tak moc neděje a myslím si, že si můžeme dát tuhle totální legendu Chucku, která prostě je pořád s náma, je pořád fresh a pořád dělá skvělou hudbu, jako je třeba tohle. Posloucháš Radio Spin?

0: Radio Spin. DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Dnes je zvajbujeme s rádiem na rádiu. Hráli nám Paradox, Meščo, Tono S a Felas. A nová věc úplně. Předtím to byl Billa, August Ocean a Idea, Kruhy. Věc, která mě opravdu jako vyrazila dech, proto jsem už ji tady trošku hypoval a hrozně se těším na cokoliv dalšího, co vydají. Před náma Medial Banana a Lay-Lo-Fi, který mimochodem koncertují teďko ve čtvrtek v Praze, takže to si určitě nenechte ujít. Lay-Lo-Fi je totální objev slovenského rapu, jako za mě opravdu jeden z těch největších za poslední dobu. Medial Banana, klasici, legendy, vždycky skvělý naživo, vždycky skvělý cokoliv, co vydají. Mám tady novou věc právě společnou Red Sun, pak další skvělá spolupráce Zajo a Separ, trošku tvrdší věc. Aha, pak ještě přitvrdíme víc, protože Smack One, který nás teďko zásobuje opravdu jako intenzivně, tak vydal naprosto výbornou věc Ivan Král. No prostě, můžeme být pyšní na ten československý rap a na tu československou muziku, protože Medial Banana nejsou úplně rap, dejme tomu, ale umí rapovat rozhodně. Ver tomu. Tohle je Rap Mondays na Radio Spin.

odpoledne na rádiu Spin. Tohle je pro všechny, co se nenechali ovládnout strachem. Pro všechny, co si váží svobody. Pro všechny opravdoví rebely.

0: Radio Spin, DJ Poeta a Rap Mondays.
1: You know what I'm saying, bro?

0: Radio Spin, DJ Poeta a Rap Mondays.
1: My jsme se volně přesunuli do UK, tohle byl Scorcher a Kate Rap, před náma třeba Diga a nebo Nems a jeho spolupráce s Lil Yadim. A v momentě, kdy uslyšíš němčinu, tak to už je Bones MC a jeho nový EPčko, o kterém si taky řekneme ještě pár málo informací, a přesuneme se do Francie pro změnu na skok a uvidíme, kam to bude dál. Každopádně před náma je taky naprosto úžasný vibeovej DJ set, takže určitě neodlazujte Radio Spin. Teď ještě chvilku UK, pak trochu Německa, pak trochu Francie a před náma nádherný set. Tohle je Diga na Radio Spin.
2: Dios made this.
3: You say they're going confused. They're stupid. Listen.

0: Diga. Radio Spin. DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Jsme v Německu, Bones MC vydal výborný EPčko společně s Jugglers a u toho jsem se chtěl trošku pozastavit, protože Jugglers můžete znát jako skvělý reggae, dancehall producenty a remixery a já jsem tady od nich hrál nějaký věci, dokonce i vlastně s Bones MC, protože oni spolupracují už dlouho. A co je ale zajímavý, takže většinou spolupracovali na věcech, které právě zaváněly třeba soundem reggae nebo jiným karibským soundem. No a teď na tom EPčku, kromě různých podobných soundů, tak mají i dvě tvrdý rapové věci, nebo tvrdší, řekněme, jednu jsme si hráli, a tu tvrdší se ještě dáme, protože tam mě teda baví jako extrémně. No a pak zůstaneme ještě chviličku v Německu a pak se přesunujeme do Francie. A Aya Nakamura, kterou taky normálně můžete znát spíš jako zpěvačku z afrobeat věcí a z R&B věcí, tak udělala poměrně tvrdou věc, tak si to dáme na Radio Spin za pár minut. Teď už Bones MC a další ochutnávka z jeho novýho EPčka spolu s The Jugglers na Radio.

0: Radio Spin. DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Samozřejmě vás tento týden pozvu i na pár večírků. Už jsem mluvil o tom, že ve čtvrtek můžete vyrazit na Medial Banana a Lay Lofaje, ale pokud byste chtěli vyrazit za mými tóny, tak v pátek se můžeme vidět v M1 a tam se moc těším. Víkendový mejdany tom jsou vždycky nekonečný a šílený a parádní, takže těším se moc. No a v sobotu vyrážíme s DJem Noirem do Teplic, do Bechersbaru, kde hrajeme jednou za čas, jednou za čtvrt roku zhruba a vždycky to tam je naprosto animální. Naprosto úžasný, takže pokud jste z Teplic nebo okolí, tak určitě doražte, je tam několik stagí a samozřejmě ta naše v podzemí nejlepší, to je jasný a hlavně to tam nejhezčí ten bar, každopádně určitě doražte, stojí to za to. Před náma další skvělá muzika, třeba Rick Wilson nebo taky Cash Cobain a úžasný DJ set, ale to vám

0: Radio Spin, DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Přes Lizzo a její novou věc Bitch, přes Cash Cobain, tak se dostáváme taky k trošce R&B. Doufám, že stihneme obě věci, protože mám pro vás opravdu nádherný DJ set, který vám představím za pár minut. Teď si dáme dvě, doufám, že stihneme opravdu obě dvě R&B věci. The Dream a jeho nová věc Bring Dead Body a Bryson Tiller a jeho It's OK. Obě, myslím, že velmi povedený, moderní věci, nebudu to více rozmazávat. Pojďme si to zahrát, pojďme vibovat a vibe bude pokračovat, protože ten DJ set, to je ještě větší vibe. Na Radio Spin.

0: Radio Spin. DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Skoro od začátku tady hypuju DJ set, který si zahrajeme za pár minut, tak pojďme si říct trošku víc. Opět jsem se vrátil po nějaký době k sérii Apartment Life, což je moje velmi oblíbená série DJ setů. Všechny jsou jako božský, všechny jsou většinou afrobeat a R&B, nebo různý mixy afrobeat, R&B, latino, a všechny jsou neskutečný vibe prostě a jsou nádherný a mě to neskutečně baví poslouchat, neskutečně mě baví si to pouštět třeba jenom jako nějaký podkres a podobně, a ať už k čemukoliv, ať už k práci anebo k lásce, každopádně ať už se chystáte na cokoliv, tak věřím, že s rádiem Spin a že s tímhle setem se vám to bude dělat určitě úplně nejlíp. Má ho na svědomí Larizel, což je UK týpek, producent, remixer, DJ, a myslím, že tam docela známý. Myslím si, že by si zasloužil být známější a držím mu v tom palce určitě, protože minimálně tenhle ten set ze série Apartment Life se mu povedl teda neskutečně a já se do toho pokusím nemluvit. Stejně mi to dneska tolik nemluví, i když chce se mi, ale ten hlas není úplně ideální. Tak příští týden doufám, že budu znít líp. Určitě laďte Radio Spin, bude tady DJ Onyx se mnou, bude tady ještě jeden speciální host, jeden zahraniční DJ, takže bude to hodně nabitý a vy určitě neodlazujte Radio Spin vůbec ideálně, ať se slyšíme příští týden. Tak Larizel na Radio Spin, jak říkám, pokusím se do toho moc nekecat, pojďme si hrát, pojďme vibovat a já vám přeju nádherný večer. Rap Mondays. Larizel.

0: Rádio Spin.
1: I dneska ráno si pro vás Dominik připravil Rádio Spin Music Impro.
2: A u Romana to moc úspěch nesklidilo.
1: No takhle, moc práce se s tím Dominik totiž nedal.
2: No ale mě zajímalo, jak by zněl Poli Garant, jakožto člen PSH, a já si to splnil.
1: Zněl to úplně stejně, pojďme na to.
2: Kámo, jsem ten největší retard. Včera jsem si místo cíga zapálil pár petard. Jo, běhám v centru jako mumie. Necítím hubu, ruce taky ne, taky ne. Valím v obinadle, mám pokroumanej svěrač. Furt to ze mnou visí, připadám si jako tahač. Jo, kámo, jsem ten největší retard. Naběh jsem si do bazénu, postavil se na start. Skočil na mořníka, ale už mi to tak neva. Ta vada, že tam nebyla voda. Lepka už srostla, teď jsem frajer jako děda. Všichni ví a můj mozek si co vypůjčila věda. Jo, kámo, jsem ten největší retard. Hraju s bábou doma karty, říkám tomu hazard. Nejdřív jsem jí obral o 2 koruny, potom o důchody a nakonec si o zuby. Tady jde o typa s titulem retarda. Přírodní detox je to legenda. Zápisky z kroniky, co tečlem a letím se podělit s příběhama.
3: Čau spineři, to znělo jako originál. Super.
1: Mně to taky tak přišlo, taky mi to přišlo, to je odfláklý.
2: No ale tak v tom případě je to správně, jestli to zní jako originál, to je v pořádku.
1: Asi jo. Příště ti zase vyberu Radio Spin Music Impro já, ať to nemáš tak úplně jednoduchý.
2: OK, takže to v pondělí. No a slyšíme se taky zítra ráno tady na Radio Spin, tak buď zase s náma.
1: Užijte si den.

Tak a teď tohle mozku výplach. Mi stojí a volám výtah, ty volej sanitku a volej fízla. Padej od mámy dolů, padej z hnízda, venku je město a to je výzva. Chápeš, ty ryku, to musíš vzývat, když se začne stmívat.

0: opozici.
1: Zaželezilo-li se železo, či nezaželezilo-li se železo?
2: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio Spin.
3: Čavo. Hej, hej.

0: Radio Spin.
1: Každý den je voden mín. Každý den je voden mín. Každý den je voden mín.

0: tvoje ex to zná.
1: Nikdo z nich nezná ulice jak my, ale tváří se tak každej. Málo kdo fakt zná ten život v hlubinách, ale mluví o tom každej. A real je tu jenom pár, ale snaží se tak tvářit každej. Real člověk pozná, kdo je real, takže vím, že real tady není každej. Nikdo z nich ne...